0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
2: Jak to?
1: No co se divíš? Řeďa byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
2: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Berounce.
3: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
2: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie, to já bych dovedla taky.
3: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
1: Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane Junec, mistře. Moje děti, jak se na kanapě kočkovali, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili a... Anděličkovi prdýlku. Nespravili...

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když myslíte teda, to počtu jako myslíte teda, tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako srmí nastupuje hemelka.
1: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. Je 10

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
3: A jistě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Svobodní halí, takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaši náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě po směně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno peru, Halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A to je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chlape, uvědomte si, že když po tom vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam a půjde do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva, nižší! Halík, politicky. Myslete politicky, Halík.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
9: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
17: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
18: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
19: Já.
18: Protože jsou spolehlivé?
19: Já, natürlich.
18: A se zárukou na 5 let zdarma?
19: Já, sicher.
18: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
20: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.

DABu i FM nebo na radia.cz. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Hezké středeční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené. O nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Zuna v úterý řekl, že na základě diskuze a případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracován do finální podoby. Následně bude ve standardním připomínkovém řízení a poté ho dostane k projednání a schválení Bezpečnostní rada státu. Ruský prezident Vladimír Putin se dnes setká se svým čínským protějškem Xi Jinpingem, se kterým bude podle médií mluvit o mezinárodních a regionálních otázkách nebo o navrhovaném novém plynovodu Síla Sibiře 2. Ten by měl podle představ Moskvy umožnit přepravu plynu z ruských polárních končin přes Mongolsko do Číny. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se taky objeví déšť, lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky i na ostatním území. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: V Humpolci se bouralo na Pražské ulici, opatrně taky v Opavě, na vodní na křižovatce s Ratiborskou se srazily dva osobáky a nehoda se řeší taky v Třebíči na Sucheniově ulici.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Hezkou středu, protože středa vám se Honza,
4: Anabel
0: a Zuzka.
3: 6:03, 20. května ve středu, jak jsem říkal. Přátelé, vy to neslyšíte, ale tady moje dvě milé kolegyně tady po ránu tak jako podivně vzdychají únavou. Já nevím, mě to docela baví poslouchat.
4: Děkujeme, no. Já jsem nevzdychala únavou, já jsem šla spát 9.
0: Fakt?
4: No. Jo.
3: Takže ty takhle vypadáš, proč?
4: Já takhle vypadám normálně a vypadám jak chleba z tašky po ránu, prostě no, zatím mám na to říct.
3: Ale zase jsi ještě v celku takový ten posypanej tou moukou hezky, víš s tím?
4: Ani ne, spíš rozsypanej než posypanej.
3: No, takže krájenej, dobře.
4: Tak já bych přátelé, to vám nerozváděla.
3: Přátelé, pokud jste se ještě dneska nerozvedli, tak vás třeba ještě během vysílání rozvedeme, jinak vám přejem dobrou chuť k jídlu, pokud si dáte chleba z tašky. Jdem na Iron Maiden.
1: Rock Radio.

0: Chris Cornell na Rock Radio se svou hitovkou Nearly Forgot My Broken Heart, právě teď 12 minut po 6. Přátelé, znáte to, přijde nečekaná návštěva, nemůžete ji úplně vypakovat, protože to je vaše milovaná tchýně, kterou milujete až za hrob, podobně jako svoje kolegy, no a dostane hlad. Tak co uděláte? No samozřejmě hodíte maso na grill.
1: No a pokud doma takový grill nemáte, tak my tady máme další pro vás, který vám dneska rozdáme. Jedná se o inteligentní kontaktní grill Senkor SBG 631SS, který má 7 programů, takže vám zaručí vždy dokonalé grilování. Navíc tam jsou automatický senzory pro měření tloušťky masa, takže si to jednoduše nastavíte, můžete si jít dát pivo a ono to dodělá za vás a display grillu vás informuje dokonce o jednotlivých fázích propečení.
0: To skoro vaří samo, ještě inteligentní bude chytřejší než ta tchyně.
1: No, dost pravděpodobně. Každopádně, kdyby někdo nechtěl čekat na štěstí, tak si ho může zakoupit ve 123 prodejnách Planeo, případně na planeo.cz.
0: Ale jestli už se vám zbíhají sliny a chcete to štěstí zkusit, tak není nic jednoduššího, než napsat vzkaz, že ten, kdo chcete, a to opět do našeho messengeru na Facebook nebo na Rokrádově Instagram do vzkazů, připsat tam telefonní číslo, a protože je středa, tak rozdáváme v 7:30, takže do 7:30 můžete psát.
1: Držíme palec.
0: A teď už si dáme Nazarety a Láska bolí.
1: Já myslím na zadek, že mi dáš. Cože, kde? Dobrý, pusto.
0: Hele, táta sundá pásek, není problém.
2: Rock Radio. Slušnej rok z vinilů.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: 6 hodin 21 minut a 20. května středa znamená, že dneska svátek slaví Zbyšek, případně paní Hvězdoslava.
2: Je to hezký jméno, Hvězdička. Víč? Slava, to je pěkný, neznám žádnou.
1: Já taky ne, že bych ale třeba dal nějakým svýmu dítěti, nebo cizímu třeba.
2: Hvězdoslava.
1: No. Hvězdoslava Danda.
2: Danda.
1: To zní strašně. Ne, to by byl, to by, já bych dala klukově, aby to bylo jako super. Jo, no tak přejeme všechno nejlepší. No a jinak tady máme dneska dva význační muzikanty. Prvním je 71 letej už americký klávesák Steve George z kapely Mr. Mister, spoluautor všech písní. Dobře, tak tohle jsem tě úplně nenavnadil, tady pozýváváš. Tak to zkusíme jinak. 82 let by dneska oslavil můj miláček, který už bohužel není mezi náma, americký zpěvák Joe Cocker. Zemřel už před 12 rokama ve svých 70.

0: Tak posíláme no, gratulace.
1: Podlahy, tu mám ráda.
0: To není Přemek, to je Joe Cocker.
1: Vážně? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Když to takhle krásně zpíváš, tak na mě vždycky dechne taková nálada dálek a exotiky, víš, jako tady z Holešovic z Tržnice, jo, přesně tak. Tak přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte, kdo chce psa jíst, hůlky se vždycky
1: M1
0: najde.
1: M1 s hůlkama, dobrou chuť přejeme.
0: Za chvíli Harley pověst. Z toho vejš.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další. A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt, a kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
6: Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
13: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
14: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
15: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
14: A tak to bude drahé.
15: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
16: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Toto je.
18: Dobravárt, vezeme vám pračku.
17: A co teď?
18: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
17: No tak to si rozumíme.
19: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.

0: Harley a song, který se jmenoval Hádej jak.
1: Povězte ho, vejš.
0: Ať se houpá.
1: Není možný.
0: To už tam není. No,
1: to už tam není,
0: opravdu.
1: Je tam jenom ta první půlka.
0: Ale vlastně trefila si to. Takže získáváš ode mě zlatý obludíšky a ještě navíc prvotřídní poslech tady Zuzky a zpráv.
1: Jupí.
2: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou jednat o prohloubení ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích v regionu Blízkého východu a jejich dopadu na Evropskou unii. Následně se Saar na Pražském hradě setká s prezidentem Petrem Pavlem. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z Ameriky. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo, zpočátku se taky objeví déšť lokálně na západě Čech, postupně čekáme místy srážky i na dalším území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
2: Rock Radio, doprava.
3: Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu na 229,5 kilometru. V Opavě se řeší nehoda na křižovatce ulic Vodní, Ratiborská a v Děčíně pozor na Teršově ulici, kde auto narazilo do plotu.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky za zprávy, jedeme dál. Teď už 30 sekund na Mars a božský oko.

0: Pokud jste to nepoznali, tohle je novinka. 30 Seconds to Mars a jich božský oko Gadzaj na Rock Rádiu necelých 6 minut po půl sedmí. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. Ta zní: Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. Nejsou to kapely, který budeme dneska vyhrávat tadyhle po 30 Seconds to Mars. Jsou to kapely, který vykopnou další ročník úžasného festiáku Rock In, a to už tuhle sobotu 23. května v Českých Budějovicích.
1: Ano, je to tak, čeká nás první Rock In, přátelé, takže už se na vás všichni moc těšíme. Jedeme tam i s celým naším týmem, takže si tam budete moct koupit ve stánku merch a tak dál. A pro jednoho z vás máme 10 lupenů, takže nemusíte vyrazit sami, ale i s celou partičkou kamarádů. A jediný, co po vás chceme, je, abyste se s touhle partičkou vyfotili a poslali nám to na e-mail
0: studio@rockwayradio.cz, a to ideálně do zítřejších 15 hodin, aby jsme tady pak v pátek ráno vyhlásili
1: jednoho šťastlivce
0: v rokovém rozjezdu.
1: Je to tak. No a ještě jsem chtěla říct, že přímo na stránkách, vlastně na Instagramu Rockin, můžete získat lupeny do Plzně, protože se schovávaly lístky kdesi v Plzni. Je to tam na videu, kdybych vám mohla napovědět, tak v komentářích můžete jenom opsat to, co psali ty před váma. A je tam docela málo komentářů. Tam můžete vyhrát 4 lístky na plzeňský Rockin. Takže to je takové doporučení ode mě pro vás.
0: Tak to zkuste, budete to mít zadarmo.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a za chvilku si dáme police. Every breath you take.
1: Já myslím, že mi jdeš domů udělat polici.
0: A skříň?
1: Tak dobrý nápad.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
6: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
7: Profi voda, s tou se nemusíte.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
10: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun, a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
14: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
16: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
17: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
18: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
19: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: 6 hodin a 49 minut. Zuzko.
2: Venku máme hezky, ideální počasí se někde natáhnout a opalovat se. Tak to si řekl jeden muž nedávno v Přerově. Vyslíknul se do slipů a plácnul sebou mezi zaparkovaný auta na parkovišti, ale pozor, na parkovišti u mateřské školy.
3: Pane bože, on jako úplně nahej byl.
2: Byl ve slipech.
3: Ve slipech, no, aspoň,
1: ještě
3: tak.
1: Navíc je to, ve slipech, tak to no, je teda nechutný, je jako víc než ta mateřská škola. Fuj.
2: No ale pozor, takže samozřejmě to lidi nahlásili, dorazila tam policie. A ta muže hrozně naštvala, on na ně začal křičet, že mu cloní, že mu kradou sluneční paprsky a že si na místě doplňuje kriticky nízkou hladinu vitamínu D. No, tak policajti se mu snažili vysvětlit, že pro to doplňování vitamínu nezvolil úplně jako nejvhodnější místo, načež teda to muž jako uznal a řekl, že už má doplněný vitamín na provozu schopnou úroveň a že půjde doplňovat další vitamíny, především teda vitamín B z piva, přesunul se někam do knajpy.
3: No tak to udělal dobře, prakticky skvělý řešení s obou dvou stran.
1: Já jsem si říkal, že už byl doplněný jinýma vitamínama právě předtím.
2: No?
1: Třeba vitamín P od slova piko, že jo, to taky známe nakladně takovýhle
2: jako
1: různý.
2: No
3: ne, nakladně, když jdu tady do práce, tak jako spousta lidí na vitamínu P potkávám po cestě.
1: Jo, po cestě já jsem ležel, naznačuješ třeba holky dole na vrátnici.
3: Holky ještě tam nejsou v tuhle hodinu, kde já chodím do práce.
1: Neberou tolik, aby si mohli dovolit takovýhle látky. Ale ty, to pivo, to je dobrý nápad, no. Nedáme si teďko, co?
2: Jako teďka hnedko?
1: No, že bychom šli doplnit vitamin B.
3: Já určitě ne, děkuji.
2: Já určitě jo, tak jdem.
1: Tak jo, tak Anabel to tady bere, Danlanda touhá právě teď a vitamíny za chvíli.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: Za 3 minuty bude 7 hodin ráno, posloucháte středeční rokový rozjezd na Rock Rádiu a tedy jako ty kráso, Macbeth, česká kapela, nebo původně teda československá z Aše a jejich galaxy. Kde se to tady vzalo? Kde jsme to vzali?
1: Nevím, ale zní to intergalakticky.
0: No hodně intergalakticky, hlavně jako to nezní moc česky, že jo?
1: No právě.
0: Ani na tehdejší dobu jako to neznělo. To je, nevím, co se stalo, jestli se tam to nezatoulalo tady od někde, jdem se zeptat vedle kolegů na Blaník. To asi
1: myslíš,
0: ne.
1: Že zrovna z Blaníku, jo? To...
0: Asi ne. No nic, za chvíli bude 7 hodin ráno, takže?
1: Si dáme zprávy, počasí a dopravu.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
6: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým 2 kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete 3. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
8: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké středeční ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. 5 ze 6 českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to v úterý při schůzce na Pražském hradě řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. S hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Policie v souvislosti s nehodou autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích hledá svědky, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střed s tramvají nebo mají kamerové záznamy z palubních kamer. Prosí, aby se ozvali na linku 158. Při nehodě se zranilo 18 lidí, z toho 2 měli závažná poranění. Europoslanci dnes budou hlasovat o výzvě adresované Evropské komise, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze daňových poplatníků. Hlasování se uskuteční rok poté, co Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu, aby posoudil využívání evropských fondů. Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. Kanoníři v úterý sice nehráli, ale titul jim v dohrávce před posledního kola zajistila remíza Manchesteru City 1-1 v Bournemouthu.
9: Rock Radio. Počasí.
10: Dneska čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo, zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech, postupně čekáme místy srážky i na ostatním území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
10: V Havlíčkově Brodě se řeší nehoda na Beckovského ulici, kde se srazily dva osobáky. Na D8 se bouralo ve směru na Ústí nad Labem na 18,5 kilometru. Tam se srazil nákladák s osobákem a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh.
11: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
12: Dobré ráno, čumáci.
0: Pěknou středeční opalovačku před kojeňákem mám pře Honza.
1: Anabel.
10: A Zuzka.
0: 3 minuty po 7. 20. května. Protože je středa,
1: ano.
0: Tak už za půl hodiny
1: budeme rozdávat
0: grill.
1: Jupi.
0: Inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 6031 SS. To číslo říkáme záměrně.
1: Wow.
0: Aby jsme ukázali, že jsme skoro stejně chytrý jako ten grill.
1: Jsi mě označil, teda označil. Překvapil se,
0: já tě klidně označím, není problém.
1: Můžeme jít domů, jinak já to jsem chtěla říct už předtím, ale řeknu to až teď, že chci pozdravit všechny sestřičky od Apolináře, protože jsem tam včera byla na onkologii, na gynekologickém oddělení a sestřičky nás poslouchají každé ráno, takže moc zdravíme, byly strašně miloučký a děkuji za krásnou péči, tak to je
0: no
1: vše.
0: No tak kdyby náhodou sestřičky u Apolináře chtěly v mezičase přijímání pacientů něco ogrilovat třeba, tak si o ten grill napište, rozdáváme ho už po 7:30.
1: Já myslím, že se chceš seznamovat se sestřičkama, ty jsi nabídnul grill, no tak to si mě překvapil znova.
0: No tak samozřejmě, že bych se chtěl seznámit s nějakou sestřičkou, že jo, s kým jiným, protože to je jediná, která ti dá dýchání z úst do úst nebo poslední pomazání. Nepočkej, to dělal jeden kněz, když jsem byl malej.
1: Ježiši Kriste,
0: no tak byste o grill, nebudem to rozmazávat, jdeme na Ozzyho Osbourna. Shot in the dark, výstřel do tmy. No to se tam dělo taky.
11: Rock Radio.

0: Rage Against the Machine, Killing in the Name v 7 hodin a skoro 14 minut ve středu 20. května na Rock Rádiu.
1: Mně se zdálo dneska, že jsem střílela.
0: Koho?
1: No, kolegy.
0: Nebo proč?
1: No, nevím, byli jsme v nějakém obřím baráku, takovým jako Haunted House, byl takový napůl rozpadlej a běhali jsme tam s brokovnicema a honili jsme tam ty kolegy, který nemám ráda, bylo to docela zábavný, mě to bavilo.
0: To je úplně, teďka nevím, jak to naroubovat na to, co se dneska slaví za svátky.
1: A ty jsi byl na mojí straně se Zuzkou samozřejmě.
0: No tak to jsem rád, že jsem nebyl ten zastřelený.
1: No tak to tebe bych nestřílel, nebo střílel do vlastních řad přece logicky.
0: No tak doufám.
1: Dej to doufám.
0: Já jsem docela široký, do mě by se strefila hned.
1: No tak já střílím dobře, na to bacha.
0: Mě bys ustřelila ofinku.
1: No já jsem děvče, co střílel doma od malička, takže na to pozor.
0: No a když jsme u toho střílení, prostě dneska mají svátek míry a váhy. Za 10 dní nám, nebo 11, nám končí naše výzva hubnoucí. Jak jsi na tom?
1: Jsem na tom úplně bídně, jsem čím dál tím tlustší, bych chtěla říct. Tak kromě toho, že mám za sebou krásnou liposukci, že mám jako hezký tvary, ale co se týče váhy, tak vážím jako jateční prase. Chtěla jsem se ptat, nemůžeme to trochu posunout?
0: Ne.
1: Jako vzhledem k operaci, ale by to bylo docela spravedlivý, protože já jsem měla zákrok. Zuzi, co si o tom myslíš?
2: No a dokdy jsme říkali, že to má
1: do být? Prvního.
0: Do prvního.
1: Jenomže prostě jak nemůžu cvičit, nemůžu se hejbat,
2: to chápu,
1: víš
2: no.
1: Co, to je jako, to je fakt nespravedlivý.
2: Je
1: já přísahám Bůh, že bych už cvičila, jenomže já 6 týdnů nemůžu cvičit.
2: No a já bych to dala až jakože do prvního července, no na začátek prázdnin, že byste
1: jo,
2: měli být
1: tak
2: hubený.
1: Tak to odložíme o měsíc.
0: Já pak já myslím, to chcete zase posunout, ne? Já bych to dal konce srpna. Hele, Vánoce daleko, ne?
1: Ne, ale vzhledem k zákroku si myslím, že by to bylo fair.
2: Jo, to asi jo.
0: Jak fair?
1: No fair.
0: Já se těším na ty hnusný ryby, jak budeš žrát se mnou.
1: Já budu žrát stejně, to buď klidu, i když to posunem do konce července, ale budu mít tlustá
2: než teď. Honzo, přiznej se, že nechceš si platit další měsíc krabičkový diety.
0: Chci právě, že mě to baví, že hubnu a že budu hezký konečně.
1: Ne, ale jako teda musím říct, že na rozdíl, teda já jsem si to jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi je to opravdu vidět, teda, že nežere se.
2: Jo, mohli jste to vidět srajdy. I včera v našem no. Reelsku na Instagramu.
1: Tak, ale on to tam schválně vystrkuje. Chválně vystrkuje, on tady, když se stoupne, narovná se v ramenou, tak to nevypadá tak strašně. No.
2: Nevypadá tak strašně, to je největší pochvala.
0: Já jsem rád, že jsme chtěli mluvit o něčem úplně jiným, takže jsme tenhle ten 4-minutový nebo 5-minutový vstup probrali úplně nesmyslama. Dobře, tak jdem radši na muziku. Green Day, Know Your Enemy, znej svýho nepřítele, což je
1: to
0: pro nás žrádlo.
1: To já vím moc dobře, dávej ty si na mě pozor.

0: Je 7 hodin 23 minut, tohle jsou Def Leppardi a jejich Animal na Rock Rádiu právě teď ve středečním rokovém rozjezdu. Slaví se den Buď milionářem, a protože ty jsi na prachy a na mince a na zlato a na všechny blištivý věci.
1: On dělá úplně takovou straku, ne? Ty, já čekám, že tady za chvilku odnesu ty nějaký matice ze stolu, ty jo, nebo tak
0: něco. No tak
1: něco.
0: Hele, vždycky ráno přineseš malou kabelku, odcházíš
1: hele,
0: a má 10 kilo.
1: Všichni mají rádi peníze a kdo říká, že ne, tak kecá. Jako, víš co, líp se brečí v limuzíně, než na zastávce tramvaje a řekni, že to není pravda.
0: Samozřejmě, no, vždycky je lepší brečet s drinkem někde u moře, než no. Na mácháči. Každopádně.
1: Mácháč dobrý za mě.
0: Britská královská mincovna vzdala hold kapele Pink Floyd úplně poprvý a vydala limitovanou sérii pamětních mincí s motivem jejich nejznámějšího alba, nebo asi nejznámějšího, The Dark Side of the Moon. Což je takovej ten hranol, který že ho rozděluje světlo na jednotlivý duhový barvy. Základní verze té mince vyjde fanoušky jenom na 18,50 liber.
1: Fakt? Což je vlastně můžeme dovolit dobrý. I my dva?
0: Ano, a dají se koupit. No ale potom jsou tam nějaký různě omezený limitky. Těch nejomezenějších, nejdražších je jenom 100 a prosím tě, jedna stojí 5320 liber.
1: Tak na tu už nemám.
0: No, v přepočtu přes 150 tisíc korun a nejlepší na tom je to, že jsem koukal, že na tom webu už jsou všechny ty limitované série, které jsou omezený počtem.
1: Vyprodaný.
0: Rezervovaný, už jsou pryč v podstatě, takže už je ani nekoupíš.
1: No.
0: Jak teda můžeš být milionář, když si nemůžeš koupit takovýhle věci?
1: Co to je za dotaz? No? Já jsem to vůbec nepochopila. Se to snažím jako rozklíčovat, na co se mě ptáš, ale to bude trvat ještě další dva vstupy, tak si to řekneme když
0: dobře, tak
1: jindy.
0: Si to řekneme jindy, třeba příští týden ve středu. Za chvíli Komunál pod maskou klauna.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Trenírkárna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
1: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
6: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
7: Profikolor. Fasádo, vrátím se vzorníkem.

0: Necelý 3 minuty po půl osmí Komunál pod maskou klauna. Zuzka má připravený zprávy, pojďme na ně.
1: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který si ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
2: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
1: Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, krátce po půl osmé jdeme na rychlé zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou jednat o prohloubení ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích v regionu Blízkého východu a jejich dopadu na Evropskou unii. Následně se Saar na Pražském hradě setká s prezidentem Petrem Pavlem. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z Ameriky. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé.
1: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo, zpočátku se taky objeví déšť lokálně na západě Čech, postupně čekáme místy srážky na ostatním území a to ve formě občasného deště nebo přeháněk a hlavně na Moravě a ve Slezsku odpoledne a zpočátku večera i bouřek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
3: Auto s motorkou se srazilo na Plzeňské ulici v Ostravě, v Praze se bouralo na ulici Milady Horákové a pozor taky na D8 ve směru na Ústí nad Labem, tam se řeší nehoda v levém jízdním pruhu na 18,5 kilometru, tvoří se tam kolony a další nehoda se řeší na silnici číslo 56 na trase Ostravice Ostrava u obce Metylovice na 62 kilometru.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio.
0: Zuzko, díky. Jedeme dál. Teď už Skillet a jejich hrdina a za chvíli bude hrdina jeden z vás, protože rozdáme další grill.

0: Just in time, právě včas jsou Skillet Hero, který končí, aby uvolnili místo v 7 hodin a 38 minut nějakýmu šťastlivci, kterýmu dneska rozdáme další grill, neboli inteligentní grill značky Sencor, tak mobily do ručky.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
10: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
11: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
12: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
13: A tomu říkáte problém?
15: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
16: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
19: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
0: Rock Radio. Je 7 hodin 42 minut ve středu na Rock Radio. Rozdáváme další inteligentní kontaktní grill Sencor a jeho šťastným majitelem je Honza z Trhových svin, nebo sviní. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
1: Ahoj, Uťambo.
0: Čau, prosím tě, trhové sviny asi nejsou trhový svině, že jo?
1: Ne, jenom mé sviny.
0: Dobře.
6: To je někde u Plzně, ne? Nebo kde to je?
0: Nevím, kde to je.
6: Kde to je? U čeho to je většího?
1: No, u Budějovic, kousíček.
6: U Budějovic, aha, tak to jsem úplně vedle.
0: Takže to seš jeden z našich skalních tím pádem.
1: To víš, to si píš.
0: Super, prosím tě, Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu, že chceš ten grill proto, aby si pak měl krásný fotky chutných jídel. Ty jsi tak jeden z těch uchyláků, co než aby to jídlo snědli, tak ho nejdřív 30krát vyfotěj.
1: Ne, to určitě ne. To je spíš o tom, že to využije přítelkyně, která ugrilluje a pošle mi fotku mezi tím, co jsem v práci.
4: Je, tak to je hezké, to je moc pěkné. Takže ty už se pak těšíš jenom na ten hotový výsledek, že dostaneš foto na, na lákání slin a pak už jenom debužíruješ.
8: Přesně, pak. Pak krásně za písniček Tyla Lindemana si to všechno slíme.
4: Na lákání slin a pak už jenom debužíruješ.
8: Přesně, pak. Pak krásně za písniček Tyla Lindemana si to všechno slíme.
4: No tak to je romantika, člověče.

0: taky.
1: Myslím, ne, já bych mu to jídla. Nedávala, jestli můžu poradit, tak já bych mu to nedávala.
0: No nic, no já jsem chtěl, že bychom si vyměňovali takhle nějaký fotky chutného jídla, protože mě nalákali ty grilovaný sýry, ale nic. Honzo, prosím tě, grill dorazí někdy v průběhu příštího týdne, moc si ho užij, klidně nám potom pošli nějakou takovouhle zlověstnou fotku, jak grillujete s přítelkyní něco dobrýho, a jinak se měj pěkně a zase se někdy ozvy.
2: Jasný, určitě, díky.
1: Gratulujeme, krásný ahoj. Den, ahoj.
0: Hezký ráno, ahoj. No a přátelé, vy máte jedinečnou možnost si o další kontaktní grill napsat ještě zítra, anebo pozítří, a pokud by se vám nechtělo čekat, nebo si ho prostě chcete koupit, protože se vám teď začaly zbíhat sliny jako nám tady, tak ho můžete koupit na jedný ze 123 prodejen Planeo, anebo na webu www.planeo.cz.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
0: A teď už si pojďme rád muziku.
1: Halloweeny, Future World.

0: Muse a jejich Starlight v 7 hodin a 53 minut. Za chvíli bude 8, je středa, to znamená, že tvůj oblíbenec
1: Marcel. Jo, Marcela, jo, motorist, jdeme na to.
0: Bylo to těžký najít nějaký
1: já
0: oblíbence.
1: Já jsem přemýšlel, co po mně chceš, ty, jaký oblíbence, tady kromě vás dvou, tady nikdo takový není, možná ještě o partrovejš, ale o dvě teda, ale tady ne.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného. Klatovech krásné šumovské vozdy, po Hořelicách dvojku Bílého, Bezlině, no to radši vynecháme, a v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
4: Zdravím posluchače Rock Rádia, tady Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvali tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova a zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti. Rally doznala spousty změn, organizátoři se činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohoutce jedou v obráceném směru než v minulých letech, takže v podstatě nové rezety a všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký víkend a potkáme se v co nejhodnějším počtu jak na výstavišti a servisu, tak podle rychlostních zkoušek. Ahoj.
3: Kromě Adama, který na svém voze veze, Cibrťosu básník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách s Super RZ-tou, průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov.cz.
2: Rock Rádio Motokeci.

panstvo nečeká, jsou dlouhý schody do nebe a štreka dalká. Nebeskýho báru, já sucho v krku mám, tak kopni do té bedny, ať na

0: Varastovky a jejich cover bedny od whisky 2 minuty před 8 na Rock Rádiu. Co, chceš si to zaspívat?
1: Tak kopni do tý bedny, ať pan svrč čeká.
0: Že jsem se ptal? Co jsem komu udělal?
1: Ale máš mě rád, viděníčku.
0: Samozřejmě, ježišmaré, namazal bych si tě na chleba a polil medem. No tak za chvíli 8 hodina, Zuzka už tady pečlivě zase vymýšlí další zprávy a nehody a takové věci, tak na ty se taky těšte, teda myslím na ty zprávy. No a v 8:30 hospodský kvíz?
1: Ano. Dáme
0: mohla
1: si.
0: By si zahrát.
1: No tak asi budu muset. Tak doufám, že vyhraju. Já většinou vyhrávám.
0: Dneska určitě.
1: Dneska to o čem?
0: Nevím.
1: Nevíme. Takže to nevíme, jestli vyhraju. Uvidíme.
2: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená smažák. Říkaj!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
11: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
12: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
13: Rock Radio. Zprávy.
14: Hezké ráno, máme minutu po 8, jsou tu zprávy. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené. O nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Zuna v úterý řekl, že na základě diskuze a případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracovaný do finální podoby. Ruský prezident Vladimír Putin se dnes setká se svým čínským protějškem Xi Jinpingem, se kterým bude podle médií hovořit o mezinárodních a regionálních otázkách nebo o navrhovaném novém plynovodu Síla Sibeře 2. Ten by měl podle představ Moskvy umožnit přepravu plynu z ruských polárních končin přes Mongolsko do Číny. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále.
13: Rock Radio. Počasí.
14: Dnes bude oblačno až polojasno, v Čechách může jít přechodně až zataženo, místy taky zaprší a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
15: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
13: Rock Radio. Doprava.
14: Ta Táboře se řeší vážná nehoda na Soběslavské ulici, tvoří se tam kolony, bouralo se taky u obce Baška na silnici číslo 56 na trase Ostrava-Ostravice na 57. kilometru. Na D3 se taky bouralo ve směru na České Budějovice na 108,5 kilometru a pozor si dejte taky u obce Metylovice na silnici číslo 56 na trase Ostravice-Ostrava na 62. kilometru.
12: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Pěkný středeční ráno s vašimi oblíbenými kolegy vám přeje Honza
1: Anabel
14: a Zuzka.
0: 4:08 ve středu 20. května. Ta ebola v těch zprávách o tom zpívali už Eláni, ne? Takový to, keby ebolo něčo, čo sa ti dá zjesť. Ne, to nejde ono.
1: Nemáš volizovat krysy a budeš v pohodě.
0: Já bych si nějakou zrovna
1: volizoval. Naolizuj ty potkané a dobré bude.
0: Potkané a krysy. Je super, že ty zvířátky máš ráda.
1: Já mám všechny zvířátky a ráda.
0: Mě by zajímalo, jestli po 8:30 dneska ten hospodský kvíz, který nás čeká, bude
1: o ebole
0: nebo o zvířátkách nebo
1: o čem
0: takovém.
1: To děláš?
14: Bude hudební.
1: Ne.
14: Velice se těšíme.
1: A já se víc vyznám v těch potkanech než v hudbě, to nevadí. No tak to zkusíme.
0: Tak možná o to líp, když tě dneska někdo vyzve na souboj.
1: No, vyzvěte mě.
0: Ale to až po 8:30. Teď už vyzveme zase nějakou muziku z našeho playlistu. Midnight Oil, Beds Are Burning. To by šlo.

0: Ace Frehley a jeho poslední solová deska a z ní song Back into my arms again, rok 2024, rok předtím, než nás opustil. 8 hodin 13 minut, tam tady svítí, je středa 20. května, mám tady pro tebe zajímavost historického okna.
1: Ano.
0: 20. května roku 1980, německý Hamburg a britský punkáči The Clash tam hráli takovej normální kšeft. No a víš, jak to na těch punkových koncertech bejvá, po gole grácky nějaký vrážení a to vrážení dopadlo tak, že se tam všichni strašně agresivně seřezali. Rozeběhla se tam strašidelná bitka, čehož se záhy zúčastnila i kapela. Proč ne, jo? A do těch tanečků se pak zapojili policajti, vesele tam zatýkali, no a sebrali frontmana kapely Joe Stramera, protože jednomu obzvlášť agresivnímu fanouškovi rozbil svoji kytaru o hlavu, doslova. Jo? A vtipný je, že Joe nenadejchal ani promile, nic nepil, protože koncert, zvláštní na pankáče, ale nebyli nalitý. A pro toho policie zase hnedka pustila. Problém by údajně měl jenom ve chvíli, kdyby rozbil tu hlavu a tu kytaru.
1: A byl ožralej.
0: A byl ožralej, ale tak tím, že byl střízlivý.
1: Že tak... střízlivej, můžeš někoho přizabít kytarou. To je dobrá zpráva pro vás, pro všechny, až budete chtít někoho přizabít kytarou, tak prosím, před tím nepíte.
0: Tak, kdyby něco, ty, které Německa tam někomu střízlivý, můžete rozbít kytaru, bude to danke schön auf Wiedersehen, danke. Případně v dnešní době už i salam aleikum třeba, něco takového.
1: Tak krásný bylo... zprávy, Honzíčku, děkujeme.
0: Tak jdem dál. Happy Old McDiesel a teď si dáme opilýho Sailor, to je námořník.
1: Námořník.
0: Drunken Sailor.
1: Je to tak. Já si tady srovnávám ty prsa.
0: Jako, vy to nevidíte, ale Anabel si tady srovnává svůj výstřih přede mnou, zatímco já se tady snažím dělat svou práci. To je prostě naprosto nelegální zavřít minimálně kůzlátka zpátky do chlívku. Pojďme na to, jo, a posloucháte Rok Radio, mimochodem.
1: Já jsem si chtěla stáhnout dolů.

0: probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Slunečný hrob a Blue Effect na Rock Rádiu v 8 hodin 21 minut ve středu 20. května. Což znamená jednak, že jsme udělali radost tady naší Anabel, která ten song miluje.
2: Já jsem si úplně tady zaspomínala na mládí a na pelíčky, nebo v čem to je.
1: Na rok 1935, kdy se narodila. Výbory. Prosím tě, bude tu dneska v 9 na rozhovor hvězdnej host, tvůj miláček taky a asi teda tím pádem i věkově soukmenovec Márdi z Vypsaný fixy.
2: Je to tak, kluci dorazí na rozhovor za Kamílkem, takže se dozvíte spoustu zajímavostí, teď jim vyšla nová pecka, takže určitě pohovořej i o tom, i s videoklipem dokonce vyšla.
1: Fucking Party se jmenuje.
2: Ano, tak to je krásný název songu, každopádně samozřejmě, kdyby nedej bože jste něco měli od 9, tak nemusíte být smutní a plakat doma v rohu, protože si to můžete pustit zpětně na našich streamovacích platformách a to už dnes během odpoledne nebo i dopoledne podle toho, jak děvčata budou rychlá. Rychlý.
1: Tak a dokonce pokud byste nechtěli poslouchat podcast, ale chtěli byste, aby za Margiho mluvila jeho muzika, tak nová deska Ideál Vypsaný fixe vychází už tenhle ten pátek 22. května.
2: Vypsaný fixe, jak to řekl na Babiša.
1: To je, díky to fixa, bez fixy, fixe, ne, díky jo?
2: Jo, jakože tý vypsaný fixe.
1: Ano.
2: Já už jsem to pochopila. Já už dneska nejsem nejbystřejší tuška v penále, no nic, tak pojďme dál.
1: Za chvíli Metallica, Sad but true, smutný, ale pravdivý.
2: Jesus Lord, no to je můj příběh.
3: Nové styly pro vaše léto, právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
7: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Už zase nejde internet.
10: A Wi-Fi je pomalá.
11: Ne.
12: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
13: Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti?
14: A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
15: Yeso!
16: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
17: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
18: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
19: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
19: A tomu říkáte problém?
12: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
14: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
16: Tak dobře poslouchejte.
11: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
18: Firma na zážitky.
2: CZ.
17: Lyže?
8: Happy Sport.
17: Dětské kolo?
8: Happy Sport.
17: Půjčovna?
8: Happy Sport.
17: Servis?
8: Happy Sport.
17: Bazár?
8: Happy Sport.
17: Šťastné dítě?
1: Happy Sport.
17: Happy Sport?
8: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
1: Happy Sport.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
20: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Metallica a jejich smutný, ale pravdivý na Rock Rádiu 2 minuty po 8:30. No a protože po 8:30 a dneska je Mezinárodní den streamování, tak si můžete pustit odpoledne třeba hokejový zápas České republiky proti Itálii. Říkám to správně, Zuzko?
1: Ano, je to tak.
0: A taky si můžete teďka Zuzku poslechnout v jejich dalších hokejových zprávách. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Dobře.
2: Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Prohráli jen den poté, co bez větších potíží zvládli páteční duel s Dánskem 4-1. Po ceném pondělním vítězství nad Švédy 4-3, nechtějí opakovat stejný scénář, podle něhož by outsiderovi přenechali body. Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa ve skupině B Slovinsko 5-4 po samostatných nájezdech a po úspěchu proti Norsku a Itálii vyhráli i třetí zápas na šampionátu. S 8 body jsou druzí za 100% Kanadou. Český tým je o další bod třetí.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Rock Radio. Doprava.
1: Na D3 pozor, ve směru na České Budějovice se boural na stém 8,5 kilometru. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru D1 na 24,5 kilometru. Tam se srazily 3 osobáky. 2 auta v sobě máme v Kroměříži na Kojetínské ulici a pozor si dejte taky na nehodu se zraněním, která se řeší v Jablonci nad Nisou na Belgické.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio.
0: Jako vždycky bez ztráty kytičky, Zuzko, díky. Teď už mají Chemical Romance, I Don't Love You, Nemiluju Tě. A za chvíli vás milovat budeme, protože si s někým z vás zavoláme do hospodského kvízu.

0: My Chemical Romance, I Don't Love You, nemiluji tě, v 8 hodin 38 minut na Rock Rádiu. Anabel se doslintala k mikrofonu, takže je nejvyšší čas se pustit.
1: Rock Rádio, hospodský kvíz.
0: Do týhletý středeční parády.
2: Jupí.
0: Nic víc k tomu nemáš, jenom jako jo?
2: Měla bych něco říkat, dobře, já jsem v rádu, já tady moderuju. A jo, už jsem si vzpomněla, dobře, máme hospodský kvízek, přátelé, takže s jedním z vás se utkám, buď já nebo Honza, vyberte si prosím vás Honzu, já mám dneska lobotomii v přímém přenosu, takže, no ale možná bude jednodušší mě porazit. Každopádně bude se jednat o hudební kvíz, takže můžete právě teď volat na číslo 725-844-424, ještě jednou 725-844-424.
0: Říkáš tam jednu čtyřku navíc?
2: Ne.
0: 725-844-424, asi jo. No. Dobře. Přátelé, každopádně, kdo se dneska zase dovolá, máme pro něj i knížku, dneska je to opět pro motorkáře, Motocykly v Československu na fotografiích 2, strašně těžká, strašně tlustá, strašně velká.
2: To nemluví kniha. O mně, to mluví o
0: Ano, opravdu je to kniha plná motofotografií, možná vám tam třeba i přiložíme nějakou fotku, kde Anabel tu javu rozsedne, pokud budete chtít, ale jinak tahle ta knížka je tedy zadarmo pro toho, kdo se dovolá, takže volejte na číslo, který si říkala.
2: A je opravdu krásná, tlustá, to můžu potvrdit.
0: Taková tučná. 725-844-424, za chvíli jsme zpátky.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
6: La Tropical!
7: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Yeso!
7: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
6: Awarashar!
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už vím.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já, sicher.
13: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
15: Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Polka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
16: Rock Radio. Hospodský kvíz.
0: Minutku před 8:45 jsme se ve studiu rozrostli alespoň virtuálně od dnešního dalšího soutěže.
16: Hospodský kvíz.
0: Minutku před 8:45 jsme se ve studiu rozrostli alespoň virtuálně od dnešního dalšího soutěžícího a tím je Martin z

0: grilování a o masíčku a o burgerech.
1: Jako vážně? Myslím, že bude hudební.
0: Ale bude zároveň hudební.
1: Aha, dobře, tak pojď.
0: Tak jdeme na první otázku. Skladba Burgerman od ZZ Top z roku 1990 je plná dvojsmyslných narážek, které přirovnávají obsluhu grilu k milostnému svádění. Která z těchto bizarních hlášek se v textu písně opravdu objeví? Za A. Slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza. Za B. Varování, že jeho tajná omáčka pálí víc než výfuk od Harleje. A nebo za C. Prosba, abyste na maso hlavně nedávali kečup, protože to uráží Texas. Tak, Martine, co typuješ?
2: Já, tak ten kečup mi spíš hladí k Austrálii, než k Texasu. Mm-hmm. Já bych typnul ten výfuk od Harleje.
0: Typuješ Bčko, dobře.
1: Já teda taky, to bylo první, co mě jako tak, jako mi to přišlo nejreálnější, že by to tam mohlo být.
0: No a je to Ačko, slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza.
1: Ty krásno, tak kluci to vzali hodně jako sci-fi.
0: Je to trošku sci-fi, ale tak rýmuje se to, známe to v těch
1: písničkách.
0: Ale štítná
1: žláza nová by se mi hodila, jako já beru prášky celý život.
0: Já jsem si právě říkala, že tobě to bude blízký. Škoda, že jsi to netypla, no tak nic, jdeme na další otázku. V textu masožrutského hitu Už se to smaží a peče od kapely Alkohol se zpívá o nejrůznějších masitých dobrotách, jako je bůček, prejt nebo ovar. Jaká konkrétní věc ale podle textu zpěváka doslova lochtá v krku? Za A. Klobása, za B. omastek, anebo za C. pěna z piva?
2: Typuji Cčko.
0: Typuješ pěnu z piva?
1: Přemýšlím. Zkusím omastek.
0: A je to tak. Pojďme si pustit ukázku. Prasátko, vesele chlochtá
1: omastek, v krku mě lochtá buček prej. Já normálně ty písničky tady díky práci v Rokrádu začínám fakt znát, to je neuvěřitelný.
0: Tak je to 1-0 pro Anabel a jdeme na poslední otázku. Led Zeppelin vydali v roce 1979 skladbu Hot Dog. V textu se zpívá o dívce, která vzala týpkovi roha, vzala mu klíče, odjela autobusem pryč. No a kterému americkému státu je tahle píseň věnovaná a zpěvák v ní prohlašuje, že už do něj kvůli tomu nikdy nevstoupí? Za A. Kalifornie, za B. Texas, anebo za C. Alabama?
2: Typu Alabamu.
0: Typuješ Alabamu?
1: Já Bčko dám.
0: Dáš Texas? Mm-hmm. Nechápu, jak to děláš, ale máš to opět správně. Takže je to 2-0 pro Anabel.
3: Bouřlivý potlesk je naprosto nečekaný. Paradox tohohletoho vítězství je ten, že stejně nakonec Anabel nedostane nic.
1: Nedostanu nic, to bych chtěla říct, že já se tady sice jako raduju ze svých znalostí, které teda odhaduju naprosto od boku, ale knížku dostaneš ty, takže gratulujeme.
2: Já vám děkuju, tak třeba se dovolám příště a porazím tě příště.
1: Tak zkusíme.
3: Já si myslím, že se to jednou určitě povede. Každopádně, Martine, ještě jednou gratulujeme, knížka letí k tobě. Děkujeme za zavolání. Přejem hezký středeční ráno. Každopádně, i když ty kazavěsíš, určitě neodlaďuj, už v 9 tady vypsaná fixa, Kamil, povídání, další muzika. Všechno, co si budeš přát. Měj se krásně. Jasně.
2: Budu poslouchat, mějte se hezky.
1: Krásný den, ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
4: Rock Radio. Hospodský kvíz.
3: No a co jsme si, to jsme si, teď už si dáme, co to tam je, Twisted Sister, We're Not Gonna Take It.

výzvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
5: Masters of Rock.
6: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisít za super cenu. Více na Dek.cz.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
9: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
10: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké dopoledne, krátce po deváté jsou tu další zprávy. 5 ze 6 českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to při schůzce na Pražském hradě řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. S hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Jednání mezi odbory a vedením jihokorejské společnosti Samsung zkrachovala. Zhruba 48 tisíc zaměstnanců tak ve čtvrtek vstoupí do 18-denní stávky. Vláda už avizovala, že by se mohla do sporu vložit, pokud by hrozily vážné dopady na ekonomiku. Europoslanci dnes budou hlasovat o výzvě adresované Evropské komise, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze daňových poplatníků. Hlasování se uskuteční rok poté, co Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu. Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. Kanonýři v úterý sice nehráli, ale titul jim v dohrávce předposledního kola zajistila remíza Manchesteru City 1-1 v Barmountu.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Dneska čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo a místy zaprší. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
13: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
11: Rock Radio. Doprava.
12: Na D3 se řeší nehoda ve směru na České Budějovice na stém 8,5 kilometru u Horusic. Na Pražském okruhu se bouralo ve směru k D1 na 24,5 kilometru, tam jsou sobě 3 osobáky. A pozor si dejte taky na nehodu v Litomyšli na Záhajské ulici.
14: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
11: Rock Radio. Rokový dopoledne.
15: Rokový dopoledne startuje právě teď, 9:03. S vámi je Kamil a samozřejmě středa, to znamená hvězdný host. Zuzanka je tady taky ještě a máme tady i Mardio, kterýho zdravíme. Ahoj.
16: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
15: Ty tady furt chodíš s tou kytarou, čověče, nemohl bys nám na začátek tam něco jako hodit jen tak, máš tam ale přesto kabel.
16: Jo, vidíš.
15: Takže by ti to netlumilo.
16: Já si to protáhnu.
15: Propoj si to, že bys nám takhle jako víš do toho openu, je to takový netradiční, ale
16: tak. Jako jen tak jako nějakou zvukovou tu, jo.
15: Zvukovku udělej nějakou, no jestli jako třeba víš, já ti to tady stiším takhle.
16: Life is life, na na na na na. Ta ta ra ra, na na na na na. A teď, no vidíš, už, je to, teď stačí... už si celý den nebudete zpívat nic jinýho. Sorry, omlouvám se.
15: To je super, takže jste jistě poznali, že dnešním hostem na hvězdní hodinky bude Mardis, vypsaný Fixy a budeme se bavit o aktuálním dění v kapele a taky o novém albu, který vychází v pátek. Tak zůstaňte s námi, za chvíli jsme tady, teď si pojďme dát škorpíky.
17: Rock Radio.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Vězným hostem Rock Rádia je dneska Mardy z Vypsaných fixy. Už jste to určitě poznali, pokud jste poslouchali hned od 9 hodin, protože Mardy se nám představil a taky nám zahrál. Nicméně, já bych to na začátek trošku odlehčil. A ty jsi tady říkal krásnou příhodu o tom, protože příští týden nás čeká Jirka Daron, samozřejmě Prago koncert, Metal Fest, Rock Castle a Masters of Rock.
2: Jasně.
1: A vy máte právě na Masters of Rock jako fixa krásnou vzpomínku, tak bys ji tady mohl přetlumočit i posluchačům, protože já jsem se fakt pobavil, tak zazpomínaj, jaký to byl rok, prosím tě?
2: Hele, rok si přesně nepamatuju, ale je to už jako poměrně dlouho, myslím, že minimálně takových 12-15 let to může být. A je to příhoda, kdy jsme hráli na Masters of Rock a vždycky tam se vyskytovali takhle jako zástupci jiných žánrů, který tak okořenili, čo, třeba Flared, nebo teda Vypsaná
1: fixa. Ty jsou tam, myslím, taky letos.
2: Vypsaná fixa, že to jako nebylo úplně, jako nejsme úplně metal. No ale tak jsme tam jako byli, že jo, a po nás, teda před náma měla vystoupit hlavní hvězda toho dne, nebo celého festivalu, kopala Rage, což je taková jako ostrá parta s nekompromisníma fanouškama. A ty už se tam začali srdcovat, když jsme přijeli a viděli jsme v prvních lineách, jak jsou prostě natěšený na ty Rage, jako že to fakt si užijou. Jenomže Rage, tyjo, se někde zasekli a měli zpoždění. No a přišel Daron a říká, hele kluci, Rage mají zpoždění, my to vyměníme a půjdete vy. A my, v pohodě, dobře, tak jsme, proč ne, že jo. A teď tam stáli, ale nám to nedošlo v tu chvíli, že jo, co se stane, že jo. No a tam už jako byli ty rejčaři, že jo, ty prostě natěšený prostě borci, pokérovaný, velký, vlasatý, svalnatý metalisti, který chtěli rejč. No a ten moderátor to ještě jako ten to dodělal, ten tam vylez ven a říkal, chcete rejč? A on říkal, jo. A on, tak smůla, rejč mají zpoždění, bude fixa. A teď jsme přišli, viď. A to jako, ty první 3-4 písně byly teda strašně jako náročný, protože tam jako nebyla úplně jako pochopení ze strany rejčařů, ale naštěstí pak sám protlačil nějaký naši fanoušci dopředu a nějak jsme to jako ustáli dobře. No.
1: Takže to dopadlo dobře.
2: No, ale ten jako začátek, to bych jako nepřál nikomu, no.
1: Hele, tak máte aspoň takovýhle výzvy za sebou a víte, že se umíte postavit čelem, jako, že?
2: Je to pravda, no. Prostě jako jak zpíváme, dno je dobrý na to, aby si to prolí, takže tady jsme se potopili a tam tyjo, byl potápěč a měl tyjo, na skafandru napsáno Rage. Tyjo. Ale jako pak, když přijeli a rozsekali to tam na padrť, kvalitní, skvělá parta, energická.
1: Tak super, krásná vzpomínka, nicméně teď pojďme do současnosti a zase to trošku odlehčíme, protože co ten pohár? Co ten titul?
2: No, tak to je těžký pohár, to se nedá odlehčit. Já jsem dokonce dostal to privilegium, že za mnou přišel Mandy, on za mandát, a když byly oslavy, tak mi ten pohár na chvíli půjčil a mohl jsem si ho zvednout, což pro mě byla velká čest, udělal jsem to tady jenom na chvíli. Jirka Hrdina ze Sparty mi pak řekl, že jako ze Stanley Cupem bych to nemohl dělat, že ten můžou zvednout na hlavu jenom členové vítězného týmu a management, ale tady byl trošku jako naštvaný, že jsme tu Spartu vyřadili, ale jako bere to Spartu mě. No a tak byly oslavy, pro Pardubice to bylo skvělý, že jsme zvítězili po mnoha letech a celé město šlo do ulic a přál bych to každému zažít, bylo to neuvěřitelné několik dní.
1: Ale ty jsi v tom byl i nějak zainteresovaný, ne? Jako, protože jsem viděl, že jsi měl dres a to byl ten pohár vlastně, který jsi měl v ruce, nebo jsi i něco hrál, tuším, že...
2: Hele, tyjo, tuhle sezónu jsem byl s tím Dynamem propojený fakt hodně, protože oni přišli před sezónou, že by chtěli udělat speciální dres, na kterým by se propojilo hlavní město našich písní San Diego a ten klub, takže jsme s Limbem, s grafikem naším, to společně dali dohromady a ty hráči posledním zápase základní části nastoupili v tom dresu, což je vždycky speciální dres, který se používá na jedno utkání za celou sezónu, ta extraliga to dovoluje. No jo, ale nikdy v těch speciálních dresech nevyhráli. Byli už jako vždycky každý rok se nějaký dělá. No jo, a tak jsem tam přišel, proběh ten ceremoniál v těch dresech, já jsem tam hrál na kytaru, bylo to šílený, a začali jsme hrát a před třetí třetinou to bylo 0-3. No ale pak se stal zázrak a 10 sekund před koncem jsme to celý otočili, vyrovnali na 3-3 a v prodloužení jsme vyhráli 4-3. No a mně došlo, že ten dres asi nosí štěstí, tak jsem celý playoff chodil v tom dresu. A fakt doma v tom dresu jsme, když jsem tam byl a měl jsem na sobě ten dres, tak jsme neprohrávali. A potom jsem jednou nemohl a vlastně Marcel, šéf PR Dynama, mě donutil tam přijet aspoň na poslední třetinu, protože prohrávali. Tak jsem tam vběhnul a stojím před tím zimákem, hned byl gól, měl jsem ten dres, pak jsem si tam dostal, hned byl další a on říkal, vidíš, to funguje, to je prostě, my jsme na to pověrčiví, takže ten dres jako třeba nějakým procentem něco přines, nějaký štěstí.
1: Tak ty se staneš maskotem ještě.
2: No tak to jsem jako říkal, že to mají toho Hakita, že to zas ne a ono vždycky to funguje jenom chvíli, takže to splnilo svůj úkol a titul je doma, to stačí.
1: A ty jsi chodil poctivě celou sezónu na hokej nebo...
2: No, chodil, já tam chodím s kamarádem, s Vilémem a vlastně jsme letos udělali rekord. Myslím si, že jsme měli úplně, když to šlo, tak jsme fakt tam byli, když jsme teda nehráli nebo když on nemohl, ale letos to fakt jako jsme dali poctivě celou sezónu, takže nejsme žádný takový, jako, že jsme, jsme fakt fanoušci.
1: Že si tam jdete udělat selfiečko a...
2: Ne, ne, to my jako sledujeme, diskutujeme o sestavě a on si tam dává píváky, vždycky říká, ale po třetím pivu je nejlepší ta třetí třetina.
1: A sleduješ hokej obecně, třeba i teď jako mistrovství světa, nebo chodíš jenom na ty domácí zápasy?
2: Ne, sleduju to, teď jsem se díval, viděl jsem oba ty domácí zápasy a baví mě to. Jirka Hrdina, právě jak jsem o něm mluvil s náma, dokonce i hraje v kapele občas, takže jsem fanoušek. V Pardubicích vlastně skoro každý fanoušek.
1: Pojďme si dát teda píseň, která je spjatá s vítězstvím Pardubic a s pohárem a mně se bylo to jistý, protože tu si tam často sdílel a když už to šlo jako do finále, tak si myslím, že tohle písní dost lidí pohoršil z druhého klubu, v tom smyslu, že asi si mysleli, že něco o tom, ale každopádně bylo to jistý, je píseň z nový desky, o který si dneska budeme povídat, tak si jdeme dát. A samozřejmě gratulujeme.
2: Díky.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Vypsaná Fixa Mardi dneska ve studiu jakožto hvězdný host. Já se ho rovnou zeptám na Vypsanou Fixu, teda aby jsme se dostali k tématu, jaký bylo jaro? Jak jste si to užili? Co jste dělali?
2: Hele, jaro bylo celkem pěkný. Dojížděli jsme šňůru, kde se krása nesmírná. Do toho jsme dokončovali novou desku, která vyjde v pátek, takže kolem toho bylo mnoho jako zařizování a úkolů, který snad už jsou zdárně všechny v cíli, a já teďka se těším na ten okamžik, až budu stát na té hoře, na té 8000, tak tam rozhlídnu a spodu dolů, viď?
1: A krása nesmírná, tam měla asi obrovský úspěch, ne, to turné? Vy jste ho nastavovali snad, ne? Že to původně nemělo být až...
2: Nemělo, no. Měli jsme dokončovat tu desku, ale byl o to velký zájem, tak jsme ještě pár koncertů přidali a... úplně tolik jich nebylo, ale myslím, že to stačilo vzhledem k tomu, že jsme pořád sem jezdili nějaký dodělávky a do nahrávání a do loděnic kvůli speciálnímu vinilu a všeho, takže to bylo akorát všechno dobře tak spojené.
1: A vy jste měli nějaký problémy vlastně s vydáním těch starých alb?
2: Ano.
1: Jak to probíhá? Třeba krása nesmírná, je možností sehnat třeba na vinilu a na CD teďko, nebo
2: i za sebe? Teď už jo, protože vlastně máme trable, že první 4 desky jsme vydali u nadnárodní firmy a ta tady prostě má zatím problémy s tím udělovat ty licence a je to s nima na dlouhej čouhej, takže po jako mnoha letem posílání si e-mailů jsme do Polska nebo někam jsme vlastně usoudili, že lepší se to nahrát znova a už to neřešit, tak už jsme takhle 2 desky nahráli a asi to čekají ty další 2.
1: To je zajímavý docela, že to je takový produkt, kdy si fanoušci nemůžou koupit starou desku, ale tak zase aspoň jste si rozpomněli na ty skladby.
2: Je to, že? Tak, potrénovali jsme.
1: Třeba jste tam objevili nějaký skrytý klenot a řekli jste si, ty bláho, tak tohle už jsme dlouho nehráli.
2: No, my jsme jako vlastně si zjistili, jak to bylo jako strašně nadčasový rozhodnutí si v roce 2009 založit vlastní label, který všechno vlastní a vydává a nemusíme jako se ptát jenom sami sebe. Márdi, chceš vydat na vinilu doly z téhle desky? Jo, tak jo.
1: Jinak, my jsme si teď pustili úvodní single, bylo to jistý, který vyšel už v březnu. My jsme tenkrát spolu mluvili po telefonu o týhletý písně, ale co ten klip, jak se vám spolupracovalo s Jakubem Kohákem?
2: No tak Jakub je šílený velký muž s velkými rozmáchlými představami a nakonec jsme to dali pěkně dohromady a po mnoha letech vlastně jako Jakub je hned na druhém místě, jako první jsou ta nadnárodní firma na domlouvání a Jakub je druhý, ale jako nakonec jsme si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolu klip a teď to jako klaplo, takže to se povedlo.
1: A jak na píseň reagovali lidi na těch jarních koncertech? Hráli jste ji určitě, ne? Na Majálesu určitě?
2: Hráli jsme ji všude, kde to šlo, protože jsme si řekli, že to není jednoduchý mezi ty naše starší písně dostat nějakou jako novější, takže musí se hrát, nesmíš to vzdát, i když samozřejmě z začátku má třeba menší ohlas a hráli jsme ji a ohlasy jsou dobrý.
1: Tak super. Povídáme si s Mardiem z Vypsaný Fixy, povídat si budeme za chvíli, protože představíme i druhou píseň, která už z desky známá je, a dokonce vám dneska zcela exkluzivně v závěru zahrajeme 3. píseň. Zahrajeme, protože Fixa nechce pouštět další písně až do pátku, než vyjde celý album, ale Mardi řekl, že nám ještě jednu píseň z té desky představí a zahraje Ofiko jakože live tady ve studiu, takže exkluzivita pro Rock Radio. Tak zůstaňte s námi.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Tak co koupelna, hotová?
6: Sepeš.
5: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
6: Jo, všechno hotový.
5: A co odvětrávání? Kde je větrák?
6: Větrák, co?
5: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
7: Ventilatory.cz. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dobrý stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Basin.cz.
8: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
9: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
13: A tomu říkáte problém?
15: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
16: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
17: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
18: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace z Praha.
19: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
18: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
19: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Hvězdný host Rock Rádia, má dnes vypsaný fixy a bavíme se o novém albu Ideál, který vyjde v pátek na CD i na LP.
2: Bude. Ano, je to tak. Ještě bude takový speciální deluxe box, který bude strašně speciální, bude v něm vinyl a pak spousta dalších věcí.
1: Tak to je krásný, to se těším, že... No, já už jsem byl poctěn teda, nevím, jestli na mě tohle album vyjde, ale byl jsem poctěn, protože ty jsi mi přines krásný pingpongový míček, který je z 80. let.
2: Ano, jako. Originální.
1: To by se měli pak možná nafotit taky. A i s věnováním, tak děkuji, hele...
2: To je ten zvuk.
1: Krásně, to je krása, no. Já jsem pingpong jako měl rád, hrával jsem ho často a dobře. Nevím, jestli bych to zvládl teď, no vidíme, jestli třeba tenhle ten míček přinese štěstí. A deska se jmenuje Ideál, to je spojení právě s tím nápisem na tom...
2: Ano, ano. Vlastně pod, když se řekne název, tak já jsem si vzpomněl na tenhle ten prastarý pingpongový míček, o kterém tady mluvíme, že jsme s ním na pionýrských táborech hráli turnaje a vlastně díky tomu vznik vizuál celý ty desky. Jenže byl ten název a pak přišla vzpomínka na tenhle míček. A docela vtipný na tom je, že jsme ten název vymysleli v Jablonci nad Nisou a já jsem pak přijel domů a tak jsem o tom přemýšlel, jestli je to dobrý nebo není a googlil jsem si, kde ten míček vznik, jaká jeho historie. A tam bylo, že se vyráběl v Jablonci nad Nisou. Takže to bylo znamení, vesmír jasně řekl, to je ten správný název, Mardi. A tak to bylo.
1: Vy se vždycky necháváte inspirovat takhle nějakýma momentálníma věcma, které se kolem vás dějou, jako třeba fenomén, že jo?
2: Je to tak, no, to bylo, to zase bylo, jako vlastně jsem byl teďka někde, někdo sedí a poslouchá Rock Rádio, tak já jsem takhle někde seděl a myslím, že jsem v té době, nevím, bylo 2007 Rock Rádio.
1: 2007 ještě ne.
2: Tak to bylo nějaký jiný rádio, hráli tam Kabát a já jsem říkal Petersovi, Kabát, to je fenomén. A on říkal, to by byl dobrý název desky. Fenomén.
1: To už jsme tady probírali.
2: No, tak to bylo, no. Takže to jsou takový jako blikance, který přijdou a ty je musíš zachytit, protože se hrozně trápíš a hrozně o tom přemýšlíš a pak to najednou přijde z ničeho nic a to je vždycky většinou nejlepší. Jo.
1: A my víme, jak se bude jmenovat už příští deska, která vyjde možná dřív než za 4 roky, jako
2: jak jsme
1: teď.
2: Jak jsme to říkali?
1: Úroda.
2: Úroda, no.
1: Protože jsme dole ve vestibulu viděli spoustu lidí, tak jsme se ptali recepční, co to tady je, a ona řekla, to jsou zpěváci. A já jsem na to konto řekl, to je ale úroda.
2: To je úroda.
1: Jakože jich tam bylo strašně moc.
2: No, a tak říkal... vyzývám jako ke mně, jako, že ty jsi úplně nýmant, ale tady vidíš, a byli to úplně nějaký cizí lidi, kteří podle mě ani třeba jako nespívali, že jo. Ale úroda, úroda je dobrý název.
1: Tak si počkáme na další desku, každopádně teď probíráme Ideál a taky druhou píseň, kterou jste pustili ven, ta se jmenuje Fucking Party.
2: Fucking Party, no.
1: A co by si nám k ní řekl, konkrétně třeba i jak jste si užili natáčení klipu a o co v tom klipu jde?
2: Hele, tak já začnu tím, o čem to je. To vlastně ta písnička je o tom, co zažil si každý z nás, že byl na nějakém místě, kde se necítil dobře, třeba na nějakém mejdanu nebo party nebo večírku firemním, ale ten člověk, ta hrdina, který tam je, vlastně tam pozná druhou bytost, s kterou souzní v tom, jak se tam necítí dobře a přitahují se. Takže díky tomu se seznámí a pak třeba spolu stráví jeden den nebo nevím co, noc třeba, ale nebo taky celý život. Takže o tom je ta písnička, no a ten klip vlastně byl takový podobný, je to z takového firmního večírku na konci roku 2000, tam nadnárodní firma, kancelář nadnárodní firmy na konci roku 2000 a tam se to celý děje, oni prchají, hraje tam hlavní roli Simona Levandovská a teď jsem, ty vodo, teď mi vypadl Vojta, já si na to pak vzpomenu a dořeknu ho, teď mi vypadl a oni zdrhají z toho večírku. No a my tam jako honíme, vlastně my jsme tam ty uchylní zaměstnanci, takový ty posluhovači, kteří tam posluhují takovému šéfovi, který to celý vede, to honění.
1: Takže poetika se nakonec kazí.
2: No, nakonec oni uniknou, ale tak si to dejte na YouTube, je psaná fixa, fucking party a uvidíte, jak to vlastně dopadlo, jestli utekli nebo ne.
1: Ten klip strašně baví, jako je to super.
2: Jo, oni mají mezi sebou dobrou chemii, a to, a teď furt přemýšlím o tom Vojtovi, tyjo, ten bude naštvaný. Jestli
1: to radši mi řekni, čí to byl nápad, ten klip, a kdo ho zrealizoval.
2: A to je strašně důležitý říct, protože ho natočil Tomáš Bláha, režisér, alias Tuškyč Tuškov, který má tuhle přezdívku, vypsaná fixa Tuškyč Tuškov. A jemu se včera narodilo dítě a poslal mi fotku, takže mu tímhle blahopřeju a doufám, že je zdravý a že to pořádně oslavil. Takže to je hezký, že to takhle tady můžu udělat. A on už nám točil klipy na Bagristu nebo na Robího a je to náš kámoš a dobrý kluk.
1: A my si to teď jdeme dát tedy v audioverzi, takže fucking party, jo. Vypsaná fixa.

0: host Rock Rádia. Vězným hostem Rock Rádia dneska Mardy a dali jsme si vypsanou Fixu a jejich píseň Fucking Party, tedy druhou skladbu, která byla zveřejněna z nového alba Ideál. No a já se hned zeptám, protože vlastně mezi těma dvěma deskama Kusy radosti a Ideálem jsou 4 roky. Je to teda strašný, letí to jako blázen. Já si strašný, pamatuju, no. Když jsme tady ano. O tom mluvili, když jsme to uváděli. A už jsou to 4 roky, neuvěřitelný. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli navazujete vlastně na to album, nebo je tam nějaký hudební posun, nebo něco jste šli jiným směrem, nějaký aranže třeba, nebo jestli je to klasická Fixa, nebo je to nějaký nový vzor?
1: Tak snažíme se tu naši jednu píseň, kterou hrajeme pořád dokola, což dělá každý, tak se samozřejmě snažíme to nějakým způsobem se vydat nějakýma cestama jinýma, než jsme se vydali jindy. Tahle deska mi přijde, že je oproti té minulý mnohem pestřejší stylově, takže tam prostě jsou ty ruce roztažený víc, takže jsou tam třeba, já nevím, je tam písnička, která je jako totální punk, hardkorová, ale pak je tam třeba taky country, pak je tam třeba takový street rock jako AC/DC a je to takový stylově pestřejší. Myslím si, že se nám povedlo to v tom celku jako udělat zajímavý. Nám šlo hlavně o to, jako bránit ten formát té desky, protože teďka je taková doba, že vlastně kapely hodně udělají jeden single, druhý, třetí, čtvrtý, někdy ještě pátý a pak už vlastně celou desku znáš. Hmm. A nám šlo jako o to, aby člověk nám dal těch 40 minut svýho času, že jsme teda pustili ven 2 písničky, tuhle tu druhou ještě těsně vlastně před vydáním a chtěli bychom, aby to nějakým způsobem působilo jako celek a doufám, že k tomu je teda potřeba, aby to bylo nějak zajímavý, nějak se střídali nálady a to si myslím, že se tam povedlo, ale posoudí to samozřejmě až posluchači. A
0: já třeba singly vůbec neposlouchám.
1: To je děláš,
0: mě
1: to je
0: vadí, protože já pak, když já jsem albovej a když jsem pak pustím desku,
1: já taky,
0: tak vlastně mě to nutí tu písničku.
1: Přesně, pak už to znáš a přeskakuješ, je to
0: přesně,
1: tak.
0: Jo, no. Takže já vždycky si počkám, sice vydávají singly kapely, ale já si vždycky počkám na celý album, až vyjde a pěkně se ho dávám od začátku.
1: Tak to seš úplně v totálním topu, jako já to mám podobně. Je vlastně mi vadí ten jeden single, ale vím, no, že je to potřeba.
0: Já to vždycky jako odsunu, nechám to být. Samozřejmě v rámci práce si ho tady poslechnu, ano, a případně zahrajeme, ale jinak ho neposlouchám do té doby, než vyjde na celým albumu.
1: Jo.
0: Protože to je pak ten problém, že ti to kazí, tu desku, že pak vlastně tě to nutí tu skladbu přeskakovat. A takže to se shodneme, to je super. Ještě se zeptám, nebo víš co, na to se zeptám až za chvíli.
1: Dobře.
0: Teď si pojďme vydělat peníze, pustíme nějaký reklamy a okay, pak si popovídáme.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme 10 000 autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově.

0: A B, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz.
1: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Hvězdným hostem Rock Rádia je dneska Magis vypsaný Fixy. My se bavíme o nový desce Ideál, která vyjde v pátek. A mě by zajímalo, Mardy, kolik je tam písní a kde jste desku natáčeli?
2: Takže na desce Ideál je 12 písní a natáčeli jsme ji na několika místech. Začali jsme v Praze, ve studiu Jámor u Ondřeješka a potom jsme se přesunuli do zahraničí na Slovensko, kde jsme byli ve studiu Bertland a potom jsme finišovali a tu největší část jsme natočili ve studiu Propast u legendy českého roku Petra Jandy a tam se vlastně ta deska zrodila nejvíc.
1: Tak a na to navazuje moje další otázka. Máš nějakou perličku z natáčení, něco nevšedního, co vás potkalo? Jistě to bude v rámci i setkání s Petrem Jandou, protože ten vám tam zahostoval, si říkal.
2: Je to tak. Petr byl nadšený, že jsme tam přijeli, že se ve studiu něco děje, že se natáčí, chodil tam za náma, vyprávěl spoustu vtipných historek. Třeba jsem tam nahrával na jeho starý aparát a on nám vyprávěl, jak to za komára pašovali ze západního Berlína. Je strašně vtipný, plný energie a takový má docela dobrý humor. Jako, mě se to strašně líbilo, jako, že třeba řekl, dneska jsem se nudil, víš co, no, tak jsem se jen tak projet a šel jsem ty vogo do IKEA nebo nějakého toho obchodňáku, tak jsem tam tak chodil, rozlížel jsem se, pak mi to bylo trapný, no, pak jsem si tam koupil bílou barvu. No, to je ona, vidíš, tak si ji sem dal. Hrozně jako to. No a my jsme jako se nejdřív styděli, ale potom jsme tam měli píseň, která se jmenuje Legenda, to prostě bylo jasný, že tam musí on zahrát, tak přišel. My jsme se ho zeptali a on nám nahrál úplně megapart, skvělej, na desku, trošku si to sebral pro sebe, tu píseň, ale my jsme z toho byli strašně nadšený a byl to pro nás takový jako magický okamžik, kdy jsme měli tohohle chlápka, který to vlastně tady celý rozjel ve studiu a hrál do naší písně na kytaru.
1: Turné k téhle desce chystáte až na podzim. Co se bude dít přes léto? Budete hrát asi festivaly, takže tam ten set bude trošku jiný, nebo už představíte nějaký písně z téhle desky?
2: No, budeme zařazovat, ale ty festivalové sety jsou krátký, takže vždycky třeba dáme jednu, dvě nebo maximálně tři. Ale 20. srpna bude hlavní koncert ještě v létě v Praze a my tu desku tam pokřtíme a tam bychom ji chtěli zahrát třeba i úplně celou. Takže tam všechny posluchače, kteří mě teď slyšejí a mají o to zájem, zvu. 20. srpna Praha, Holešovice, Praha Open Air v rámci těchto festivalů. Zahraje Vypsaná Fixa a pokřtí novou desku, takže všechny zvu, lístky už se dají koupit, takže není problém to teď jedním klikem vyřešit.
1: Teďkom přes léto vás čekají teda jenom koncerty, festivaly a takový, nic jiného asi vymýšlet nebudete, nebo ještě vyleze třeba nějaký klip, připravujete nebo něco takového, nebo to teď necháte už žít svým životem, tu desku?
2: Hele, ještě nám udělal dva klipy náš bývalý basák, s kterým máme dobrý vztahy, takže jeden z nich možná půjde ven. A možná ještě uděláme nějaký jeden, ale to se tak dohadujeme a vzniká to za pochodu, takže to jedeme s tou salámovou metodou, jak krájíš ty kolečka toho salámu. Určitě minimálně jeden klip ještě do toho křtu vypustíme.
1: Tak a teď přistupme k tomu, co jsme avizovali v průběhu rozhovoru, že ty nám naživo, abych vysvětlil situaci, tak my samozřejmě hrajeme od kapely vždy v hodině tři písně. Chtěli jsme zahrát tři písně nové od Vypsaný Fixy, ale bylo nám to zatrhnuto, že v pátek vyjde nový album, takže jenom ty dvě, co jsou známý. Ale s Márdím jsme se dohodli, že on nám tu novou píseň zahraje live, naživo, takže zcela exkluzivně právě teď na Rock Rádiu, jako kdybych to pustil já. Márdy, může se do toho pustit.
2: Takže Vypsaná Fixa, Beautiful Girl. Telefony v rukou pohlcovali pozornost mezi univerzy. Byli jsme to my všichni a ona šla po bulváru našeho města. Seděli jsme na lavičkách a neviděli jsme rozkvetlý stromy. Neposlouchali jsme ptáky a necítili vůni květin na úpatí jara. A ona šla pořád dál. A jsem tam se na chvíli vznesla. A pak někdo poprvé konečně zvedl.

vynořila se někde z mlhy, tak jako postava osamělého běžce. Stopy, co dělali její dlouhý nohy, byl to správný čas na správném místě. Věděli jsme, že v nás umí překročit to, co my neumíme. Do našich srdcí zarazila skoby a potom zmizela pryč.

0: psaná fixa. Beautiful girl.
1: Paráda, krásný. Tak, děkujeme.
0: I bez přehmatu jsem to dal, no. Původně jsem chtěl hrát něco jiného, ale radši jsem na poslední chvíli změnil. To nebyla chyba.
1: Tak výborně. Každopádně děkuji ti za dnešní návštěvu, rád jsem tě zase viděl, bylo to velice taky příjemný a doufám, že se brzy zase uvidíme a samozřejmě vy, přátelé, vyražte na vypsanou fixu přes léto, 20. srpna velký koncert v Holešovicích a potom následně turné, které bude následovat k novému albu Ideál, který, jak už jsme říkali, vychází v pátek, takže nezapomeňte nakupovat. A vyražte na turné potom na podzim. Všechny termíny už jsou známý, najdete je na sociálních sítích vypsaný fixy nebo případně na jejich webu. Takže ještě jednou děkuju a ať se daří, měj se hezky.
0: Kamila, taky ti děkuju, zdravím všechny posluchače a přeju Rock Radio, ať se mu daří, tak jak se mu daří a až to ještě jde čím dál víc nahoru, tak jak to jde. Tak se mějte, ahoj.
1: Čau.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
6: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
7: Toto je.
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
15: magickou rokovou operu Malý princ.
14: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
15: Ve středu 27. května od 18 hodin.
14: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
16: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.
17: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
16: Rock Radio. Zprávy.
18: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění dálničních známek pro nízkoemisní vozidla. Ta měla podle původního návrhu platit stejně jako ostatní auta za roční známku 2570 korun. Novela, kterou rezort předložil vládě, už navrhuje pouze zmrazení cen známek na stávající úrovni. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Ta by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalisté Freiburgu a Aston Villa dnes obstarají první velké pohárové finále končící klubové sezóny. Na stadionu Bešiktaše v Istanbulu se utkají o triumf v evropské lize. Finále začne v 9 večer.
16: Rock Radio. Počasí.
1: Já vám řeknu ještě, jaký bude počasí. Dneska převážně oblačno a odpoledne při zvětšené oblačnosti i přehánky. Denní teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia.
19: Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
16: Rock.
1: Podíváme se ještě na naše silnice, jak to tam aktuálně vypadá. Mám tady hlášenou jednu nehodu, ta se stala v Olomouci v ulici Hanajsová. Tam probíhá vyšetřování nehody osobního auta a chodce, na místě záchranka, tak tam počítejte s tím, že vás to tam trošku zdrží, protože je tam uzavřený jeden jízdní pruh. Tak opatrně tudy, opatrně všude a šťastnou cestu přeju.
17: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový dovolené.
1: No a my startujeme rokový dopoledne, máme 3 minuty po 10. hodině, Kamil Dráb je s vámi, a nebo startujeme, my už jsme ho odstartovali, ale teď startujeme další 60 minutovku, tentokrát už bez hosta a se spoustou muziky. Skid Row, Kabáti, Three Days Grace s jejich skvělou předělávkou od Michaela Jacksona, což je teď hodně aktuální, ale na začátek to pořádně rozpálíme s Iron Maiden.

0: Skid Row na Rock Rádiu, jejich prvotina rok 1989, 18 and Life, píseň, kterou jsme si dali teď v 10 hodin a 21 minut. Ještě pořád máte možnost, a to během dneška a zítřka, posílat na náš e-mail studio@rockoviradio.cz fotky vaší party, pokud chcete vyrazit v sobotu, tedy 22. května do Českých Budějovic na Rockin. A to s 10 lupenama od nás zadarmo. Přesně takhle jednoduchý to je, stačí, když, jak jsem říkal, pošlete fotku celý vaší party, samozřejmě čím originálnější, tím lepší. No a může se stát, že v pátek ráno v rokovém rozjezdu se dozvíte svoje jméno a můžete vzít celou svoji partu a vyrazit na Rockin do Českých Budějovic, které, jak jsem říkal, proběhne 23. tedy v sobotu. No a uzávěrka je do čtvrtka 22. do 15. hodiny. Kdo tam zahraje, tak to asi všichni víte, můžeme si to připomenout. Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. A samozřejmě Rock Radio bude u toho. Tak neváhejte a posílejte.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a od Rockinu zase k muzice dáme si YouTube, Dylan a budou taky Arakain. Ďábelská hra.
2: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
9: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Ahoj, rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rockopera.cz.
13: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
14: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Rock Radio. nová muzika.

0: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který si ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: Aragain a ďábelská hra, věc, kterou napsal Mirek Mach, původně ji nabízel Aleši Brichtovi, nakonec se dostala na album kapely Aragain, protože Aleš Brichta ji odmítl. A podívejte se, co se z toho stalo za skvělý hit. My jsme si dali na Rock Rádiu 5 minut před 10:45. Dneska máme 20. května. Já bych rád vzpomněl na dvě úžasné legendy. Jedna z nich by oslavila dneska narozeniny, 82. a to konkrétně Joe Cocker, který už bohužel mezi námi není od 22. prosince roku 2014, kdy zemřel na rakovinu plic, a to ještě rok předtím u nás koncertoval, takže kdo jste ho měli možnost vidět a užít si ho na skvělým turné k albu, který je taky výborný, Fire Up, tak vám gratuluju, protože to stálo za to. Konec konců nějaký záznamy snad udělala i Česká televize a něco z toho běželo, takže se to dá pohodlně dohledat. Nicméně, co se týká další legendy, tak tou je Ray Manzarek, kterýho dobře známe z kapely Doors, a ten právě v roce 2013 v tento den zemřel. Bylo mu 74 let, takže vzpomínáme i na něj a můžete to oslavit poslechem nějakýho alba kapely Doors. No a my jdeme na Mr. Big, dáme si POD nebo Protea a v 11 hodin samozřejmě elektrický oběd, muzika podle vašich přání.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
2: Un, dos, tres!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yesom!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Vše pro bagr CZ.
11: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
10: Vše pro bagr CZ.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek.
14: Buřinka.cz.
15: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
4: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
5: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
6: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
8: Třikrát zelená, smažák!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Dobré dopoledne přeje Kuba Bělák. U Oseka na Rokycansku dnes ráno havaroval do příkopu autobus s dětmi. Podle prvotních informací hasičů utrpělo několik lidí lehká zranění. Na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění. V autobusu cestovalo 33 dětí, dvě učitelky a řidič. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron. Zasahuje proti němu letecká mise NATO. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude převážně oblačno a co se týká té oblačnosti při zvětšení, tedy odpoledne hlavně, tak by se mohly dostavit i nějaký ty přehánky. Teploty ale budou velice příznivé, 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: No a ještě koukneme na silnice, začneme v Praze, v ulici v Holešovičkách, směrem do centra překáží v provozu nehoda dvou osobních aut, počítejte tam s omezením a malým zdržením a ve Vsetíně, nebo na Vsetíně, nevím, jak se to říká teďkon, ale už jsme to tady několikrát probírali, asi na Vsetíně, já vím, že je to trošku složitější, tak to je jedno, důležitý je, že v ulici Rokytnice je nehoda dvou osobních aut, na místě jsou hasiči, záchranka i policie, překáží to v provozu, tak tam taky počítejte se zdržením a omezením. Jezděte opatrně a přeju všem šťastný dojezd.
3: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Tak rozjíždíme elektrický oběd, 3 minuty po 11. hodině, s vámi je Kamil a já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože teď si můžete začít psát o svoje oblíbené písně na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obed@rokoviradio.cz. Já jsem připraven a samozřejmě předhazuju hned teď svůj první kousek, který jsem zařadil do menu dnešního elektrického oběda a je to píseň, která u mě strašně roste. Já si pamatuju, když vylítla tenkrát v 90. letech, tak jsem ji vnímal tak nějak jako obecně, líbil se mi ten klip a postupem času, jak jsem pronikal do celé diskografie toho daného interpreta, já to nechci říct, a pak to rovnou pustím, tak ta píseň rostla a rostla a rostla. A i když se říká, že některé skladby už máme tak ohraný, že si ani nechceme pustit a že se nám vůbec nelíbí, tak já to třeba v tomhle případě a ve spoustě dalších mám úplně naopak, protože ta píseň s každým poslechem roste a mám ji radši a radši a mnohem radši. A to je právě případ skladby, kterou vám pustím právě teď. A myslím si, že ani nemusím říkat název a interpreta.

Takže Ozzy Osbourne a No More Tears otvírák dnešního elektrického oběda. Pojďme na vaše přání. Napsal Kašta, na který zdraví, a chtěl by zahrát něco od Panoptika, ať mi to v tom pivovaru utíká a to pivo se vaří samo. Samozřejmě pro všechny rockery. Tak já jsem vybral píseň, která se jmenuje Hej svatý, tu mám moc rád.

Dali jsme si Rasmus na Rock Radio v elektrickém obědě. Zařídila to Mirka, další píseň zařídil Michal z Tábora, který by chtěl slyšet Queen, a píše tady: výběr nechám na tobě, dík váš věrný posluchač. Michale, zdravíme tě a pojďme si dát Queeny z roku 1991, poslední píseň, ke který Freddie Mercury natočil klip, a stalo se tak v květnu roku 1991, tedy půl roku před svojí smrtí. These are the days of your lives.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Hausbrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
9: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
2: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček? Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
4: Fasádo, vrátím se se vzorníkem!
5: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
8: Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.
2: Rock Radio. Rocková muzika.

Guns N' Roses na Rock Radio Don't Cry, píseň, kterou netřeba představovat. Dali jsme si v elektrickém obědě samozřejmě na přání a to přání bylo od Jitky. Další přání je od Petra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Alžbětu. Zastavte motory, všem do práce a všem, co sedí za kulatou lopatou.

0: Na frekvencích Rock Rádia posloucháte Elektrický oběd, kde si muziku diktujete vy, a to vždy ve všední den mezi 11. a 12. hodinou, což je právě teď, a Linkin Park chtěla slyšet Vicky. Další přání zní jednoduše, prosím o zahrání Katapultu a je jedno, jaká to bude píseň. Tak na kaťáky si počkejte, už za chvíli, a já jsem vybral song z roku 1989 ze skvělého alba A co rock'n'roll, a je to píseň, která je asi nejznámější z téhle desky a byla takovej, řekněme, hit, a to je skladba V tomhle nejedu, tak si ji za chvíli na Rock Rádiu užijeme.
1: Nové styly pro vaše léto, právě teď v Kick. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kick. Víc než si myslíte.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
4: Tlačíš?
5: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
5: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
4: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
7: Masters of Rock.
6: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
10: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
11: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz.
12: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
13: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

Tak tohle byly Five Finger Death Punch, samozřejmě za přispění Roba Halforda, netřeba představovat hlasu Judas Priest, Lift Me Up, píseň, kterou jsme si dali od nich, a to díky Zdendovi, který napsal, že by je chtěl slyšet. Já tady mám asi závěrečný přání, protože mi napsal, kdo se nepodepsal, ale to nevadí. Píše, že dnes má narozeniny můj kamarád a zároveň bubeník kapely Debustrol, Petr Herr Miller, který ho známe třeba taky z kapely Škvor, to je pravda, na začátcích úplně. A jelikož miluje Slayer, stejně jako já, tak mu tam prosím tě pusť s přáním všeho nejlepšího právě Slayer. Tak zdravíme Herr Millera, samozřejmě bubeníka par excellence, a Slayer si dáme, protože tady píše i Jindra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát nějaký kvapík v kůzovkách, tak on to kvapík nebude, ale myslím si, že určitě Slayer radost udělají. Píše tady pro dlaždiče, kteří dláždí v Chrudimi u kostela. Díky moc, Jindra. Zdravím vás tam, Jindro. No a pojďme si dát teda Slayer, a vybral jsem píseň Season in the Abyss. Ta určitě udělá radost a já se s vámi loučím. Přeju vám hezkou středu, no a odpoledne nebo za chviličku už rokový voraz s Danem, který je tu připraven. Hey.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Lyže?
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo?
3: Happy Sport.
2: Půjčovna?
3: Happy Sport.
2: Servis?
3: Happy Sport.
2: Bazár?
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě?
4: Happy Sport.
2: Happy Sport?
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
4: Happy Sport.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
9: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Rock Radio. Zprávy.
10: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku odvezli sanitky do nemocnice 13 dětí mladšího školního věku a jednoho dospělého. Měli převážně lehká poranění hlavy a dolních končetin. 18 nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasičů. Dvě děti si převzali zákonní zástupci. Cenový strop na pohonné hmoty dnes opět vzrostl. Litr benzínu se může prodávat maximálně za 44 korun a 71 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 17 haléřů. Obránce Jan Ščotka vyvázel po vyloučení na 5 minut a do konce utkání v duelu se Švédy na mistrovství světa bez dalšího trestu, jen s dodatečným napomenutím. Informovala o tom Mezinárodní hokejová federace. Ščotka musel do kabin za nevybíravý krosček.
5: Rock Radio. Počasí.
11: Dnes bude polojasno až oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
5: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
11: Na silnici 49 v Lípě, okres Zlín, je nehoda dvou osobních vozidel, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam hlavně pořádku dorazíte.
5: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Rockovej voraz.
11: A já vás zdravím, rockeři, pár minut po 12. hodině a začíná rockovej voraz s Danem. No a já vám dneska řeknu, co se bude dít. Rozdám vám nějaký lístky na nějaký festiáček, řekneme si něco o hokeji. No a pak si povíme, kdo tady dneska byl jako hvězdnej host. Ať to nezdržuju, pustím další hudbu Lenny Kravitz, Rybičky 48 a Bad Wolves.
5: Rock Radio.

Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.

0: To byly Sex Pistols. No a já doufám, že nemáte plány na příští víkend, protože já plán pro vás mám a pošlu dva z vás do Boleslavy, do Mladý, protože tam je Bolka Fest a je to 29. května až 30. takže pátek, sobota. No a zahrou tam kapely jako Vypsaná Fexa, Valda Gang, Rybičky 48, Škvor a spousta dalších. No a abyste mohli dostat ty lístky, tak musíte mrknout na naše rockový rádio a na Facebook, tam jsem přidal příspěvek a pod ten příspěvek napište, koho byste vzali, proč byste ho vzali a já dva z vás tam pošlu a každému z vás dám ještě jeden lístek, abyste tam nejeli sami, abyste mohli vzít manželku, milenku, kamaráda nebo kohokoliv. Takže mrkněte na to, napište tam a dneska o 14:30 nebo po 14:30 vyberu dva z vás, který tam pošlem. No a já zase pustím nějakou hudbu, třeba Nightwish, Trantenberg nebo The Verve.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
3: Tak tohle nevyvětrám.
4: Zase všude tolik vody.
3: To je puch.
2: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě. Ventilatory.cz.
5: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je dodejí vstupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Basin.cz.
6: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
16: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.

Himlholoto, tady Luboš Valeček alias Horst z kapely Trautenberg. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem posluchačům Rock Rádia.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: A to byly Godhár. A my se půjdeme podívat na český fotbal, protože český fotbal už je pomalu do finále, a to dneska finálem českého poháru MOL Cupu mezi Jabloncem a Karvinou. Hraje to na neutrálním stadionu, a to na Malšovický aréně v Hradci Králové, což je u nás doma. Já se tam půjdu podívat, jsem dostal lístky samozřejmě. Jablonec je favorit, protože posledních 5 utkání nad Karvinou vyhrál, nebo čtyři vyhrál, jeden tam prohrál. No ale poslední zápasy Jablonec klopítal, teďka naposled dostal 5 nad Plzní, což je docela průser, tak uvidíme, tam jde hlavně o poháry, o kvalifikaci, tak uvidíme, jestli půjde Jablonec nebo Karvina, takže držte palce svým oblíbenci, já budu fandit Jablonci, protože by to bylo lepší, ten Jablonec hrál celou sezonu líp. No a já vám pustím nějakou hudbu, třeba Miloš Dodo Doležal, anebo Kiss Crazy Crazy Nights.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
10: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.

0: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
4: To je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
8: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: FM nebo na radia.cz.
1: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzyni dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Dnes to oznámil minister zdravotnictví Vojtěch. Američan podle něj nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotní riziko. Nepřijde do kontaktu s českými občany. Škodu po úterní srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích policie předběžně vyčíslila na 25 milionů korun. Příčiny čelní srážky, která si vyžádala 18 zraněných, zatím policisté neznají. Událost vyšetřují pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Zápas začne v 18 hodin.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
3: Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
0: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Vilzanova v Praze nehoda dvou osobních aut a motorky. Je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte.
4: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rockovej voraz.
2: A je pár minut po 13. hodině a je rockovej voraz s Danem, první hodina za náma. No a já pořád na Facebooku rozdávám lístky na Bolka Fest. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl, na Bolka Fest bude, budou tam Škvor, budou tam Dimitri, bude tam Vypsaná Fixa, Harley, Arakain. Takže mrkněte na to, jestli chcete dostat dva lístky, protože o půl třetí, cca po půl třetí, dva lístky rozdáváme, je to 1+1, ať můžete vyrazit na Mejdan. A je to příští týden. A teď si pustíme třeba Aleše Brichtu, Van Halen, anebo Offspring.
0: Rock Radio.

0: to byli Van Halen. A já vám tady poslední dva dny furt rozdávám nějaké lístky a dneska nekončím, protože pořád nám pokračuje rozdávání na Rockin do Českých Budějovic, kde startujeme 23. sobotu. No a může se tam těšit na kapely jako Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg nebo Traktory. No a celým večerem vás bude provázet, nebo i odpolednem, Anabel a celý náš tým se na vás bude těšit. No a jak tyhle lístky dostat, to bude jeden pro partu pro celou, kde vám dám jeden líst, nebo takhle, jednomu dám 10 lístků, abyste mohli zjít svý kámoše a třeba celou rodinu. No a musíte proto udělat tak, že se vyfotíte s tou partou, čím víc to bude crazy, tím líp. A pošlete mi to na e-mail studio@rokoviradio.cz, čím to bude originálnější, tím lepší. A my to zítra v 15 hodin uzavřeme a vybereme jednoho šťastlivce, který dostane těch 10 lístků. No a půjdeme dál k hudbě a pustíme třeba Smokey, Papa Roach, anebo teďka Rammstein.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Hausbrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
6: Už zase nejde internet.
7: A Wi-Fi je pomalá.
6: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
7: Yes,
9: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
10: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
8: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Hele, vyšla nová kaplinka.
13: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
12: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
13: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
12: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
14: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz.
17: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
18: Odplouvám kránu na katamaránu.
19: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
18: Odplouvám kránu na katamaránu.
19: www.pragueboats.cz.
18: Už ví.
19: Tak vzhůru na palubu.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
6: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
4: Trenýrkarna.cz.
9: Hej ty!
3: Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO.
20: Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.

poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další hrací den hokeje ve Švýcarsku, mistrovství. A začínáme 16:20 zrovna naším zápasem Česko-Itálie, pak pokračuje Rakousko-Švýcarsko, no a večer ve 20:20 Švédsko-Slovinsko, to bude zajímavý zápas, protože Slovinci porazili nás Čechy a my jsme porazili Švédy, já se teda myslím, že Švédi je porazí. No a pak hraje ve 20:20 ještě Amerika s Německem, Amerika si myslím, že vyhraje, no ale my budeme hlavně sledovat Čechy, takže určitě budete spěchat z práce domů na hokej. Já si myslím, že ty Čechy, teda že ty Itali porazíme, podle mě tak 5-0 si myslím. Co tipujete vy, to mě klidně napište na Facebook našeho rádia a já to pak řeknu nějaký výsledky, jestli se trefíme třeba zítra.
0: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
1: A já vám pustím další hudbu a se našel pecku 13. století Karneval a teď vám pustím Scorpions.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
0: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
9: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já, sicher.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: To bylo 13. století a karneval z roku 1992, cover od Olympiku. No a já ještě připomínám naposled dneska, že rozdávám lístky na Bolka Fest, který bude příští týden 29. května a 30. května v Mladý Boleslavě. Zahrajou tam Vypsaná fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Škvor a spousta dalších. No a já rozdávám dva lístky a je to 1+1, aby se tam nešli sami. No a najdete to na Facebooku Rokovýho rádia, kde už je o tom příspěvek, tak tam napište a já o 14:30 cca něco po 14:30 vyberu dva z vás, který pojedou do Boleslavy na víkend. Takže mrkněte na to, napište se o ty lístky, ať máte nějaký plán. No a my se za chvilku pustíme po zprávách Kabáty, Metaliku, Steel Panther, ale to až za chvilku.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Vše pro bagr.cz.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr.cz.
9: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
10: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
13: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání by pak mohli patřit Marek Eben nebo Patrik Šik. Předběžný seznam čítá celkem 151 jmen. Na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu stavbaři dokončují opravy. Úsek bude bez omezení průjezdní od neděle. Práce na zhruba 6-kilometrovém pásu začaly na konci března. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici doktora Martínka v Ostravě nehoda auta s motorkou a je překážka na vozovce, tak tam čekejte, půjde se zvýšenou opatrností. A jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A my máme necelou minutu po 14. hodině a jdeme do poslední hodinky rokovýho vorazu s Danem. Tak doufám, že jste připravený, nikam neodcházejte, protože teď tam budou pecky Foo Fighters, Metallica, Kabáti a teď jdem na Steel Panther.

0: A to byly Foo Fighters a Best of You z roku 2005. No a dneska, nevím, jestli se poslouchali ráno rádio, protože v 9 tady byl hvězdný host a byl jim Mardy Zepsaný Fixy, nebo Michal Mareda. A Kamil se s ním povídal, protože v pátek vychází nový CDčko od Vypsaný Fixy, takže ho tady vyspovídal, pokecali tady, co plánují nějaký koncerty, takže se na to mrkněte, kdo to neslyšel, je to u nás podcastek na rockovyradio.cz, tam kliknete na podcasty, najdete to tam, nebo je to na Spotify, nebo na YouTube, tak si to poslechněte, protože Mardy je fajn chlap a Vypsaná Fixy je skvělá. A já vám pustím další hudbu, třeba Luci, AC/DC, jdem na to.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
7: Stres.
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
7: La Tropical!
8: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
7: Yes,
8: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
7: Awarashar!
9: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
12: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: rock.cz. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného. Klatové krásné šumovské vozdy, Pohořelicách dvojku bílého, Bezlině, no to radši vynecháme, a v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
2: Zdravím posluchače Rock Rádia, tady Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvali tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova a zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti. Rally doznala spousty změn, organizátoři se činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohouce jedou v obráceném směru než v minulých letech, takže v podstatě nové rezety a všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký víkend a potkáme se v co nejhodnějším počtu jak na výstavišti a servisu, tak podle rychlostních zkoušek. Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém voze veze Cibrťo Subásník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách s Super RZ-tou, průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov.cz.
0: Rock Rádio Motokeci.

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: A to byla Lucie, Dal bych ti, co chceš. A já vám dám, co chcete vy, a to jsou lístky na Bolkafest. A já jsem vybral dva z vás, kteří se pojedou podívat na víkend do té Boleslavy, aby si trošku zapařili a trošku se vyvětrali. A je to Petr Samuel Šperl a Tereza Havelková. Já jim gratuluju, podívejte se tam, užijte si Boleslav, je to moc hezký město, podívejte se na náměstí, já tam nedávno byl. A pořádně hlavně zapaste. A já už tady zdravím Peťu, čau Peťo.
1: Nazdar, nazdar, nazdar. Já jsem si myslel, že když si říkal, že budeš, že dáš lidem to, co chceš, takže jim dáš rokový odpoledne. Že na to tady přece samozřejmě čekají.
0: To je samozřejmě, ne? Oni se těší, až ten cukr dan odejde, ty vole.
1: Ne, já si samozřejmě dělám srandu na nečku. No tak super, no hele, těším se na ně. Dneska zase máme připravený docela dlouhý program, takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co? Hokej.
1: Hokej, no ježišmarja, hele, 16:20 začínáme. Tak. Já budu, hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu komentovat už během celého odpoledne, protože jak mě znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec, takže rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat.
0: Takže to musíte poslouchat, abyste věděli, jak to vypadá, kdo bude ještě v práci, nebo kdo bude někde v autě, ať víte, jak to vypadá. No a já se s vámi rozloučím, máme poslední 20 minutovku, čeká nás Divokej Bill nebo Nirvana, tak já se vám loučím, tak se mějte hezky a čau.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock.
9: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
11: A tomu říkáte problém?
13: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
16: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se Gangy poperou v neděli 24. května o 16 hodin. Rockopera.cz.
17: Lyže?
18: Happy Sport.
17: Dětské kolo?
18: Happy Sport.
17: Půjčovna?
18: Happy Sport.
17: Servis?
18: Happy Sport.
17: Bazár?
18: Happy Sport.
17: Šťastné dítě?
19: Happy Sport.
17: Happy Sport?
18: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
19: Happy Sport.
10: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.

0: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
4: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
5: magickou rokovou operu Malý princ.
4: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
5: Ve středu 27. května od 18 hodin.
4: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
8: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.
9: Zprávy. Dobré odpoledne, u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Maximální ceny pohonných hmot budou růst i zítra. Litr benzínu v Česku může zdražit na 45,08 koruny. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 42,43 koruny. Vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Úřady práce budou některé sociální příspěvky vyřizovat asi ještě 2 roky. Jedná se o ty na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Na sociální správu agenda přejde až k červnu 2028. Odklad přinese novela poslanců ANO. Horní parlamentní komora by o předloze mohla rozhodnout příští týden. Lékaři bez hranic vysílají kvůli ebole do Konga další lidi. Žádný Čech mezi nimi není. Noví pracovníci posílí stávající tým o přibližně 500 lidech. Organizace v postižených oblastech v Kongu působí dlouhodobě. Spolupracují s místními úřady i Světovou zdravotnickou organizací. Lidé za nejlepšího porevolučního prezidenta České republiky stále vnímají Václava Havla. Ukázal to průzkum agentury STEM. Podrobné výsledky přidává z agentury Jan Burianec.
10: Jako druhý je Václav Klaus, třetí nejlepší je uváděn Petr Pavel a čtvrtou příčku zaujal Miloš Zeman. Současný prezident Petr Pavel je pozitivně hodnocen za způsob vystupování na veřejnosti či reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí.
9: Podle dotazovaných by měla hlava státu zlepšit řešení sporů na tuzemské politické scéně. A tím zprávy končí.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Tak počasí konečně dosáhlo svých předpovědí, i když k tomu horšímu, a opravdu dneska víceméně všude prší. Pršet bude až do konce večera, ale bude to takové ojedinělé, přeháňkovité, nikdy to nebude úplný současný déšť. Akorát na střední Moravě si dejte pozor na docela silné bouřky, které by se večer mohly objevit. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8. A jak tak se koukáme ještě na zítřek, tak zítra ještě i tak pár kapek padne, hlavně v jižních Čechách, v kraji Vysočina a taky na severní Moravě. No ale od pátku dál už to bude jen slunce a slunce na příštích asi 10 dní.
13: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
11: Rock Radio. Doprava.
12: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích. V ulici Turkova v Praze se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě i záchranka, dejte si na to pozor. Jestli projíždíte Českou Lípou a konkrétně ulicí Sluneční, tak si dejte pozor na srážku dvou osobáků, mohlo by vás to zpomalit. V Pardubicích v ulici Pod Vinicí se havaroval cyklista, tam díky bohu je to bez ranění, ale radši sundejte nohu z plynu. No a ještě už se určitě zdržíte na silnici 7 u Postoloprt. Tam se válí nárazník na vozovce, lidi ho tam objíždějí, nikomu se to nechce odklidit, no prostě je to chaos. Bacha na to.
11: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
12: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne konečně začíná. Máme před sebou docela zase dost našlapaný program, ale budu ho zase muset odbavit já sám, Petr, protože Kuba tady pořád ještě není, ten se ještě pořád válí na pláži. Zítra už teda ale snad budeme doufat. Každopádně, hele, hokej, lístky, akce rock rádiový, všechno tohle to vás dnešním rokovým odpoledni čeká, takže rozhodně tady tu jízdu rovnou začneme. Čeká nás Rainbow tady v tom setu, taky Škvoři, Pretty Reckless, ale Bryan Adams, jo, 18 Till I Die, to odstartuje, tak jdeme na to. Wanna be young the rest of my life, never say no, try anything twice.

0: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Pomoc. Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Polkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Polkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 Kč včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.
7: No a teďka jste mohli být přesnými svědky toho, co se stane, když moderátor v rádiu si zapomene něco zaškrtnout a něco tam zaškrtne blbě a odskočí mu tam rovnou to, co tam mělo odskočit až potom, co má mluvit. Hold i Mr. Tesař se někdy utne, to ale nevadí. I tak vám prosím vás vyhlásím, že dneska pořád rozdávám 2 lístky na megakoncert Rybiček 48 v Kutní Hoře. Tentokrát na sobotu 23.5., kde bude ještě s nima Jaroslav Uhlíř, Kamil Střijavka, Bičí 104 a další. To si rozhodně nenechte ujít a stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook, tam si našli stránky Rock Rádia a do zpráv napsali, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. No a já potom vyberu jednoho z vás v nadcházející hodině, který bude mě ty lístky dostane. Takže si to nenechte ujít a rozhodně mi pište, pište a pište. Já vám zatím pustím další muziku. Floydi, Komunál, anebo Alice Cooper a Hey Stupid.

0: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu, od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: Floydi a jejich Another Brick in the Wall právě teďka dojíždí na Rock Radio. No a teďka už máme před sebou samozřejmě velice dnešní důležitý téma.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
0: Tak hele, dneska nás čeká Itálie. Zatím jsou poslední na žebříčku, takže by to jako mělo být vlastně poměrně docela v pohodě. Uvidíme, jak to dneska dopadne. Každopádně do branky půjde zase dneska Pavlát, takže si myslím, že bychom se neměli úplně moc čeho bát. Myslím si, že to bude docela dost vlastně zajímavý zápas s Norskem. Etika Itálie prohrála 4-0. Takže no, jako nechci samozřejmě jako to zakřiknout, ale myslím si, že by to dneska mohlo dopadnout fakt dobře. Každopádně asi tak za hodinku ten zápas začíná. Takže vás tady to budu jako průběžně informovat. Tak však znáte mě, ne?
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí, ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: Teďka už se ale zase pojďme podívat nebo poslechnout další muziku. Čeká nás Nickelback, taky Satisfaction z jejich My Own Jesus, anebo Creysona Vzdálená. Tohle všechno za chvíli.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
9: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
8: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
9: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnost ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
8: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
7: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
10: Kaufland.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
14: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
15: Wow, barva mechanický pomeranč?
16: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Base in na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base in.cz.
5: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
8: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
9: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů asi 1 miliardu korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru přibližně o 50% nižší. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Kapacity letních táborů se plní. Největší zájem je o ty všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením, jak popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andresová.
13: Například tábory turistické, vodácké, cyklistické, ale i třeba vědecko-technické nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře kolem 29.
12: Průměrná cena letního tábora se pohybuje v rozmezí 3000 až 4000 korun. Brno hostí od zítřka do pondělka sjezd sudetských Němců. V Česku se koná poprvé, přijedou také němečtí a rakouští politici. V Senátu byli dnes už po 24. vyhlášení rekordmani roku. Pokusů o zápis do České knihy rekordů bylo v loňském roce kolem 200. Kdo si letos ocenění odnesl, ví naše reportérka Sára Voldánová.
14: Hezký den, i když dnes by byl možná příhodnější pozdrav Dobrý den, protože je to právě agentura Dobrý den, která rekordmany roku pravidelně oceňuje. Z více než 200 nových zápisů do České knihy rekordů vybírala porota ty nejvýjimečnější. Do rekordmanské síně slávy se letos dostal popularizátor vědy Jiří Grygar za nejdelší zveřejnění nových poznatků v astronomii. Oceněno bylo ale třeba také Kladrubské 24 spřeží nebo nejdelší piknikový stůl. Z Valštejnské zahrady v Praze, Sára Voldánová.
12: A tím zprávy končí.
11: Rock Radio. Počasí.
15: Tak dneska to počasí vypadá tak nějak všelijak. Momentálně zataženo po celé České republice a s přeháňkami můžete počítat hlavně na jihu, v kraji Vysočina, taky na střední Moravě, kdyby se měly přehnat i nějaké bouřky. Tady si na to dejte pozor, ale samozřejmě bude to ojediněle. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8. No a zítra už padnou poslední kapky tady toho týdne a i nadcházejících 10 dní, pak už bude jenom samý vedro. Každopádně zítra bude pršet hlavně v jižních Čechách a taky ve střední Moravě, ale opět zase jenom ojediněle. Večer už by to ale mělo ustávat a neměla by padnout ani kapka na dalších 10 dní, jak jsem říkal. Jinak zítra teploty kolem 21 stupňů a večer to padne asi na 9.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
15: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích. V ulici Truhlářská v Praze se srazily dva osobáky, tam si dejte bacha na kolonu. Taky se zdržíte rozhodně na silnici 14 u Záměl, tam jsou sobě tři auta a dokonce je tam i jeden úsek té silnice úplně uzavřený. V Českých Budějovicích počítejte se zdržením asi 10 minut v ulici Nádražní, tam jsou sobě taky tři auta. No a nakonec ještě na silnici 402 v Kněžici u Jihlavy, tak tam jsou sobě dva osobáky. Tam můžete počítat s malým držením, ale není strašného.
11: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
15: 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. Nebudu to moc dlouho zdržovat, akorát vám chci připomenout, ať mi píšete o lístky. Dneska rozdávám dva na megakoncert Rybiček 48, který je v Kutný hoře v sobotu 23.5. Takže rozhodně, hele, bude tam Jaroslav Uhlíř, Kamil Střávka, Byt číslo 4. Prostě pište na Facebook, vy, co chcete tady ty dva lístky, a já tady v té hodince vyberu jednoho z vás, který ode mě dostane. Teďka už se ale pojďme podívat nebo poslechnout rovnou další muziku. Derek and the Dominoes, Disturbed, Rybičky 48 právě s jejich nebeskou pranou, panou, ale teďka si dáme Ozzy Osbourne a See You in the Other Side. See You on the Other Side, vidíte, ta angličtina, to bych měl zlepšit, pojďme poslouchat.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

0: Derek and the Dominos a jejich Leila právě teďka dojeli na Rock Rádiu. 16:20 k tomu. No a jestli jste dneska poslouchali rádio už od 9, tak asi víte o tom, že Kamil si tady dneska povídal s Mardym z Vypsaný fixy. Měl jako svého hvězdného hosta středečního. No a vy, co jste to nestihli, tak se nemusíte samozřejmě z toho věšet žádnou hlavu, protože se i tak na ten rozhovor můžete podívat na našich v sekci našich podcastů na našich stránkách rockovýradio.cz. Takže na to klidně mrkněte, abyste nic samozřejmě nepřišli. Je tam už těch dílů asi tak 130, takže jestli si třeba zrovna chcete dát nějakou buď dřívější oběd, nebo nějakou odpolední svačinku, tak si myslím, že to je ideální, protože tohle to je taková 20-minutovčička přesně na jídlo. Jinak samozřejmě doufám, že už taky koukáte na ČT Sport, protože právě jsme odstartovali nároďáky na ledě, tak pojďme fandit, ať to s těma Italama dopadne dobře. Já na to pustím zase nějakou další pořádnou muziku. Co vy na to? Evanescence, Sabaton a taky Vanastovky a jejich lži, sex a prachy.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
5: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
8: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
12: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
13: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
14: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Evanescence a jejich My Immortal právě teďka dojelo na Rock Radio. 16 hodin a 38 minut k tomu. No a já už vím, kdo dneska ode mě dostane dva lístky na rybičky. Takže jestli mi chvilinku vydržíte, tak já se s tím člověkem spojím a za chvilku se tady všichni na Rock Radio uslyšíme.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
7: vybrat dobrý materiál
8: a vybudovat náš domov.
9: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
10: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
19: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
13: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Je tady totiž se mnou ještě rocker Johnny, který dneska vyhrál dva lístky na rybičky. Nazdar, Johnny!
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Nazdar, nazdar. Tak prosím tě, hele, ty už jsi mi psal tady ten týden dokonce po třetí, takže prostě už jsem to nevydržel a lístky jsou samozřejmě tvoje. A psal jsi, že by přítelkyně měla obrovskou radost. Tak prosím tě, už jsi jí to říkal, že jsi to vyhrál?
2: Hele, zatím to je překvapení. Zatím to jsem se nechal pro sebe a hezky. Já jsem rád, že to nakonec vyšlo takhle, jo.
1: Takže... No tak super, tak hele, já mám radost, že ty máš radost. Prosím tě, chodíte takhle s přítelkyní spolu často na koncerty?
2: Hele, my chodíme obecně na všechno možný, jo. Ať je to prostě rock nebo i, nevím, Metal Fest, i dokonce i vzhledem na úplně jiný druh, nemáme problém nějaký jako Airbnb nebo tak něco.
1: Hezky, hezky, hezky. No a prosím tě, budete to mít do té Kutné Hory daleko, nebo to máte blízko?
2: Z Prahy, není to tak rozumím.
1: Jo, tak to je docela pohodě, tak to byste s nějaký Airbnb mohli najít tam a rovnou se tam i pořádně trošičku opít, ne?
2: No, nebo možno se jako vlakem, no, uvidíme.
1: No jasně, hele, fantazii se meze nekladou samozřejmě, každopádně doufám, že si to moc užijete. Když tak nám prosím tě pošli nějakou fotku, jak jste si to užili třeba.
2: Určitě.
1: Tak jo, hele, ještě jednou moc gratuluju a měj se krásně. Čau.
2: Díky, díky, to se, všichni, ahoj.
1: Čau.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
1: Zpráv dneska bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se, ještě furt zítra a i pozejtří ty lístky budeme rozdávat, takže rozhodně pište. Teďka už se dáme novinku od Mira Šmajdy, nebo Judas Priest, který jedou právě teď.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Rock Radio. Rocková muzika.

0: nebo na radia.cz.
1: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. Příznaky Alzheimera může odhalit rychlý test na paměť a porozumění. Ve věku 65 až 80 let je teď součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře. Dostupný je ale i na internetu a trvá jen několik minut. Včasná diagnostika může průběh nemoci významně zpomalit. Pravidla pro používání mobilů žáky má ve školním řádu 93% škol. Vyplývá to z průzkumu, který v květnu udělalo ministerstvo školství. Do něj se zapojilo 5441 škol. Nemocnice Karlovy Vary projde velkou rekonstrukcí, a to konkrétně dětská jednotka intenzivní péče. Modernizace vyjde zhruba na 30 milionů korun. Co všechno přinese, prozradí mluvčí kraje Jitka Čmoková.
1: Nové prostory budou vybaveny vlastním sociálním zázemím a hygienickým zařízením. Součástí oddělení bude také samotný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí, který rodičům nabídne možnost odpočinku i zázemí pro práci díky dostupnému Wi-Fi připojení.
0: Práce potrvají zhruba 10 měsíců, nijak ale neomezí péči o pacienty. Ze zpráv je to vše, přeji vám hezké odpoledne.
2: Rock Radio, počasí.
3: Tady u nás v Praze už začíná vysvětávat sluníčko, ale na zbytku republiky ještě pořád můžeme počítat s nějakými malými dešti, hlavně v kraji Vysočina, v jižních Čechách a taky ve střední Moravě. Tam se dokonce můžou objevit i bouřky, pozor na ně. Venku momentálně kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8. Jinak zítra ještě opravdu nějakých pár kapek spadne, hlavně v jižních Čechách a také na Moravě. Teploty zítra kolem 21 stupňů a večer asi 10. No a pak už nás nebude čekat ani jedna kapka skoro na dalších 10 dní.
4: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Ještě se pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích. V ulici Ptácká v Mladé Boleslavi se srazil osobák s motorkou, tam už je na místě akorát záchranka. V Ústí nad Labem, v ulici Předmostí, tak tam jsou v sobě dvě auta, počítejte tam s malou kolonou. Dejte si pozor v Brně, v ulici Žebovřeská, tam je nějaký nadměrný náklad a celá ta ulice je kvůli tomu uzavřená, nějak tam s ním otáčej, prostě pozor na to. A taky v Brně dejte pozor v ulici Kaštanová, tam je v sobě osobák s motorkou. Díky bohu to vypadá, že to je snad bez zranění, ale i tak tam radši počítejte s nějakým mírným zdržením.
5: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě nastupuje do svojí třetí hodinky, jak tady moc rádi říkáme. Dneska jsem tady ale sám, Kuba je bohužel pořád ještě u moře, ale zítra už tady snad konečně s náma bude společně. No, jinak po první třetině to vypadá pořád 0-0, zatím těm Italům ještě nedáváme co proto, ale já věřím tomu, že to snad změní. Pokud teda ty rozhodčí budou pískat tak, jak mají co, vy co koukáte, tak rozhodně víte, o čem mluvím. Teďka už se ale pojďme podívat na další muziku. Def Leppard, Panoptico anebo Stone Sour, tohle vás teďka čeká na rokovým odpoledni.
2: Rock Radio.

0: Wheaters a Teenage Dirtbag právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. 17 hodin 21 minut k tomu. No a my opět, kamarádi, startujeme naše putovní festivaly Rock In. A tentokrát budeme začínat v Českých Budějovicích už teďka tady tu sobotu. Hele, kapely Alkehol, Dimitri, Horký žeslíže, Trautenberg, Traktor. To si myslím, že byste si neměli nechat ujít. Samozřejmě tam budeme mít i stánek a všechno kolem toho, ale hlavně my tam ještě pošleme taky zadarmo 10 z vás. Protože tady máme 10 lístků, který čekají na jednu rockovou partu, která nám na náš mail studio@rockoviradio.cz pošle fotku. A my potom vybereme jednu partu, která od nás tady těch 10 lístků dostane. Čas na to máte do do čtvrtka do 3 odpoledne a v pátek ráno v rockovém rozjezdu se potom vyhlásí, kdo od nás těch 10 lístků dostane a v sobotu se s váma uvidíme na Rock in Český Budějovice. Takže rozhodně neváhejte, fantazii sem zenkladou a posílejte fotky.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: A teďka už si zase pojďme na další muziku. Hele, Genesis, Gamma Ray anebo Arakaini, její ztráty a nálezy už za chvilku.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
7: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
8: Masters of Rock.
9: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
10: Hvězdného Marilyna Mansona,
9: slavné Arch Enemy,
10: In Flames,
9: Slaughter to Prevail,
10: The Rasmus.
9: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
8: Masters of Rock.
9: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
11: A tomu říkáte problém?
13: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
14: Hele, vyšla nová kaplinka.
15: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
14: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
15: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
14: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
18: Já.
17: Protože jsou spolehlivé?
18: Já, natürlich.
17: A se zárukou na 5 let zdarma?
18: Já, sicher.
17: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
19: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
20: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
21: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
22: Profikolor. Fasádo, vrátím se se vzorníkem.

0: He shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Genesis a jejich Land of Confusion právě teďka dojíždí na Rock Radio. Máme 17 hodin 40 minut k tomu. No a my už tady, já už tady samozřejmě konečně nejsem sám, už tady Jirka se mnou. Nazdár.
1: Snad ses nebál.
0: Hele, nebudeme se jako takhle. Mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel asi před 5 sekundama, ale ne, ty už tady si byl samozřejmě připravený 5 minut.
1: Ano, protože to by nebyla pravda.
0: Jak se dneska máš, všechno v pohodě?
1: Já mám otázku na tebe, jak pokračuje hokej.
0: No, ty ani se neptej, už nám tam jednoho vrazili, ty brďo.
1: Super, to je super.
0: No to není super.
1: Já jsem říkal, ať dostanou góla a proberou se, protože něj nic neprobere, hrajou jak ponocně.
0: No, hrajou dneska divně, ale oni taky jako co mezi náma ty rozhodčí taky dělají teda zajímavý věci. V té první třetině nám tam teda taky jako dělají docela zajímavý věci rozhodčí.
1: No to jo, ale tak zase tam jako chtěli uznat nějaký faul, který tam vůbec nebyl.
0: Jo. No, ale tak jako docela tam byl.
1: Nebyl.
0: Jako. No,
1: tam ale tak nemůžeš čumět do země, ty vole, když hraješ hokej, musíš koukat. Vidíš, já jsem viděl jeden zápas a podívejte se, jaký jsem expert. Jak se to dělá.
0: Pár je chytrej.
1: Ne, hele, ať to dohrajou, ať vyhraje ten lepší hlavně.
0: No, což máme být samozřejmě my.
1: Ano, v tomto případě by to tak
0: já ještě pustím pár posledních písniček, protože už nemáme moc času, čekají nás ještě Aerosmith, Architects, anebo Ipsaná Fixa a vy už samozřejmě.
1: Volejte, pište.
0: A my se uslyšíme zase jitra od 3, takže si mějte fajnově a čus.
1: Ahoj.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
8: Už zase nejde internet.
9: A Wi-Fi je pomalá.
8: Ne.
10: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
9: Yeso!
11: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
12: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
13: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
14: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
15: Lyže?
16: Happy Sport.
15: Dětské kolo?
16: Happy Sport.
15: Půjčovna?
16: Happy Sport.
15: Servis?
16: Happy Sport.
15: Bazár?
16: Happy Sport.
15: Šťastné dítě?
17: Happy Sport.
15: Happy Sport?
16: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
17: Happy Sport.
18: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
19: Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
9: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
7: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
9: Rock Radio.
10: Jediný slušný rádio.
9: Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio.
11: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
12: Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Američan po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letadlem na letiště Václava Havla dnes večer. Poté si muže převezme zdravotnická záchranná služba a transportuje ho do nemocnice Bulovka. Pokračuje primářka tamní kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
13: Pacient, který je přivážen na naše pracoviště, tak přechází rovnou do prostor, které jsou odděleny našeho pracoviště, naší kliniky, a v tomto uzavřeném prostoru se trvává po celou dobu té izolace.
12: Izolace potrvá 3 týdny, i když je pacient zatím bez příznaků. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend. Při něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd napříč. Při jízdě se natáčejí a sdílí to na internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Praha pokračuje v kampani Pomoc na dosah. Ta upozorňuje na zvyšující se číslo lidí s psychickými obtížemi. Město spouští nové služby, které mají být užitečné v akutní krizi. Jak se k ním dostat, prozradí náměstkyně primátora Alexandra Urdženia.
14: Je to strašně jednoduché. Jsou to webové stránky pomocnadosah.cz. Tam jsou veškeré informace. A nebo na webových stránkách naší organizace Zahrada pro duši, kde opravdu máme pomoc v rámci duševního zdraví všem věkovým skupinám.
12: Součástí kampaně byla také duševní tramvaj, které si Pražané mohli všímat v ulicích města. Sochy z písku letos po 20. vyrostly na nábřeží řeky Otava u kamenného mostu v Písku. Právě téma Otava plyne písek tvoří dodalo tvář 8 sochám, které pod rukama umělců vznikaly do konce dubna. Ze zpráv je to vše.
9: Rock Radio. Počasí.
15: Tak děkujeme teda za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra, tedy ve čtvrtek. Mělo by být oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky, nejvyšší teploty 23 stupňů a v 1000 metrech na horách bude stupňů 14. Tak alespoň hovoří náš český hydrometeorologický ústav.
16: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
9: Rock Radio. Doprava.
15: Podíváme se nejdřív do Budějic, tam v ulici Skuherského dvakrát osobák v sobě tvoří to překážku v provozu, tak buďte opatrní a trpěliví. A pak se podíváme taky na severovýchod, do ulice Krnovská v Opavě. Tam se srazil motorkář s osobákem, projíždíte tam opatrně. A ještě zamíříme do mé rodné Olomouce, tam v ulici Kavkova. Srážka dvou osobáků tvoří to opět překážku na vozovce, buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Prosím, doražte v pořádku.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Rock na vzání.
15: Námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině, náš tradiční čas a dnes je středa. Tak je ho tam třeba, no a než ho tam dáte, tak si tam pojďme naložit nějaký rock'n'roll. Od toho je tu konec konců středeční rok na přání, kdy mají samozřejmě přednost zamilování, nebo ti, co si konečně na sebe už udělali ve středu čas. Tak, přátelé, vzkazy vyřídím, hudbu pustím, jakou tu mám samozřejmě pro vás. Stačí mi jen zavolat do kapitánský kajuty na 7258444424, nebo psát na maila, či samozřejmě do Messengeru. A komu píšete, komu voláte, samozřejmě vašemu kapitánovi na valách slušný rokový muziky Jirkovi Vajgizovi. Tímto vás zdravím, můžem to spustit. Dáme si tentokrát Offspring, a to se nepletu, nebudou to Green Day, a pecku The Kids Aren't Right. No a během týhle skoro 3 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho!

0: Jo, tak tohle byly Offspring, The Kids Are Right, a my rozjíždíme náš rokovej, nebo rok na přání, náš rokový parník s Leonou Šenkovou a Radkem Filgasem. Tady to napadlo Lucku, naši posluchačku, napsala Čus kapitáne, zdravím, prosím, zahraj mi Leonku a Jarka Filgase, nikdy se nedozvíš. Bylo by to pro všechny posluchače, mě i tobě, díky, Jirko. Jo, jasně, tak já jsem vlastně tenhle ten počin od Leony ještě neslyšel s Radkem, tak s Jarkem Filgasem, tak se aspoň poučím, přátelé.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byly Amorphis, Lights and Shadows a my si dáme teďka další pecku, taky to trošku rozbalíme, dáme si Iron Maiden. On je volá Radek, který by prosil syna Honzu na Inter, chtěl poslat právě nějaký Iron Maiden jako vzpruhu, protože nějak neudělal závěrečky v autoškole, tak ať se mu to na poslední pokus vydaří. Hele, rádio, jako z toho vůbec nemusíte být smutný, ani vlastně Honzik, protože všechno je tak má být, jak to má být. Když to prostě Honza neudělá, tak prostě nebude jezdit autem. A tak to má možná být, protože pak by se mu třeba mohlo něco stát, zastuberte takhle. Já si vůbec třeba, pojďte se mnou podiskutovat, jo, jestli máte chviličku, ono stejně s ten hokejistou Itálií bude nějak tak jako jasný, tak pokud posloucháte do rádia aspoň na půl ucha, zajímá vás tohle téma, tak mi pojďte si psát o tom, co si myslíte. Já si třeba myslím, že vlastně pořád ty papíry na auto jsou dost benevolentní záležitost. Já si třeba osobně myslím, že by tam měl probíhat nějaký psychotesty předtím, než vůbec je člověk připuštěný k té zkoušce, jo, a že by to mělo být opravdu tvrdší, protože třeba oproti zbrojáku, no tak co máte zbroják, koupíte si devítku, dobrý, ale to auto je daleko větší zbraň hromadného ničení než ta devítka, že jo? A když za to sedne nějaký psychouš, což se děje jako každou chvilku, tak s tím může napáchat strašný škody. Máte to stejně, nebo si myslíte něco jiného? Když tak mi to napište, nebo mi to zavolejte, to je úplně jedno. Tady jsou Iron Maiden a Be Quick or Be Dead.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí smích.
5: Stres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yes,
6: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awara šar!
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
10: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
11: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
12: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
13: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
14: vybrat dobrý materiál
13: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
15: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
16: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.

Tak to byly počmáraný biznesmeni, kysáci a forever. Hele, podle průzkumu, co mi takhle voláte, píšete, tak máte na to podobný názor na ty řidičáky. Zajímavý, jsem se tady bavil s Marcelem, který říkal, hele, když jsem ho dělal v 18, tak vlastně jsem to dělal na podruhý a teď, když jsem si dodělával profesáky a všechno ostatní, tak jsem to dal i s psychotestama úplně na jedničku, jedna báseň, jak je to možný, že jo? Já jsem říkal, hele, tak to jsou ty zkušenosti, že jo, když je člověk mladý, tak je nervózní, já mám třeba papíry od 15. A jenom pro zajímavost, proč tady o tom povídám, jako já mám papíry vlastně kromě návěsů, ten jsem tenkrát nestihl, protože na to musela být praxe a podvádět jsem v tom nechtěl, tak kromě návěsu a autobusu mám na všechno. Řidičák, dokonce i na traktor. Tak to je. Tak to je a řídím...

0: Zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
7: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
8: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
14: Wow, barva mechanický pomeranč?
15: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
16: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
15: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
16: No, to by šlo.
15: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
17: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
18: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Jo, tak to byly přesně Within Temptation s peckou Faster, píseň, která se hodí pod jakékoliv rychlostní video, ať už máte třeba nějaký závody aut nebo motorek, krásně to do toho sedí. A teďka mi psala ještě Monika Neradová, že se mnou souhlasí naprosto, co se týče těch řidičáků, tak jsem mi říkal, no tak co by si taky, já souhlasím s tebou, co kdyby si něco vybrala jako do úška. Ona říkala, hele, já mám zítra svátek, ale já to vím a dokonce vím, já se občas neorientuju v čase a prostoru, jako mám to tak, ale dneska jsem se orientoval, šel jsem kolem květinářství a viděl jsem, že svátek má dneska Zbyšek a zítra Monika. Tak všem Zbyškům přeju dnes, Monikám zítra, kdybych na vás zítra zapomněl, tak jsem vám dneska popřál a Monikám pouštím Luci, zvláště teda Monice Neradové, která se to přímo řekla, a pecku Až tě potkám.
1: Rok na přání. Rock Radio.

ještě potkám všem Monikám k svátku a všem zbyškům pro dnešek. Jinak, přátelé, máme 18.30, čas říct si, že kdo chce ještě dneska zahrát najisto, tak ať píše na Messenger či do mailu a pošle nám nějaký středeční poselství pro časové znamení. Ano, čekáme i na Ladislava Blažka, až se ozve. Pokud se neozve, dáme příležitost někomu jinému. Každopádně, pokud chcete píseň na přání, jistě napište časovému znamení. A jinak teďka Avataři Death Anglets.

0: aby jsme stihli vecpat ještě jednu píseň do našeho roku na přání do první hoďky, tak vstoupím do písně a Marcel, který se mnou souhlasil právě, o kterém jsem se bavil, že dělal řidičák od 18, udělal na podruhý a teďka všechno vyšlo krásně, co se týče řidičáku, má úplně všechny řidičáky, co existují, tak chtěl zahrát nějakou tvrdárnu, a já myslím, že teďka hrajeme docela dost tvrdě, ale napomoh tomu docela tady Tom, který napsal dobrý den, bylo by možná zahrát Camelot z USA, děkuji Tomáš všem pro dobrou náladu a samozřejmě našemu kapitánovi. Jasně, dáme The Great Divine.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

sono le 19. La schia pierde i pensieri e concentrati sul desiderio. Stasera facciamo rumore non solo alla radio. Tak přátelé, dneska časové znamení hlásilo, je 19 hodin, hoď starosti za hlavu a soustřeď se na touhu. Dnes večer budeme dělat hluk a to nejen v rádiu. Tak s touhle trochu lascivní variantou na středeční sexuální poselství přišla dneska ku podivu Petra, nikoli Ladislav Blažek, ten asi zahálí dneska, nebo neposlouchá, která samozřejmě říkala, ale tam něco na pěkné nalazení se na večer v italštině. Tak navíc hrajeme s Italama, nebo jsme hráli hokej, že jo, tak se to krásně všechno hodí a snoubí. Tak Peťo, ty si za to samozřejmě můžeš něco přát. My si dáme milý rokový věřící na úvod naší druhé půle roku na přání škorpíky a Pecku Rock Believer, která nám tady taky sedne jak prdel na hrnec, no a pak to bude na Petře a na vás všech ostatních.

0: Tak jo, milí rokoví věřící, tohle byli teda škorpioni a s touhle s tou nádhernou pečkou, tak třikrát zdráva sadem do toho. Psala mi teda Petra, že by za to svoje italské poselství na krásný večer chtěla nechat hrát Slipknoty a pecku Snuff. No, tak to je pěkný. Když tak si najděte na internetu, teda vy starší, vy mladší ne, komu není 18, si najděte, co je snuff porno třeba, ale on je to takový mýtus, jako, že někoho jako zabijou a je to pro zpeněžení. No, zkrátka si to dohledejte, nebudeme to tady rozebírat, protože nás poslouchají mladší posluchači a po 22. hodině ještě není. Každopádně tato apečka se Slipknotům moc povedla. O Slipknoty si tady psal taky i Michal Hromádko, který chtěl nechat zahrát Slipknoty a ať nám to s kámošem v posilovně utíká. Díky, pane. No tak tohle pecka Snuff není úplně jako do posilovny, ale nebojte se, do posilovny, Michale, budeme ještě samozřejmě skladby hrát přímo. Tak, Petro, to je pro tebe.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.

0: Udo Dirk Schneider a jeho Rose in the Desert. A teď si dáme českou píseň do uší v naší rozjetý druhý půlce roku na přání na vašem oblíbeném rock rádiu. Proberu maily, tak je samozřejmě. Psal tady táta Ondřej maila a napsal: ahoj, moc prosím, zahraj mému synovi Ondřejovi k dnešní úspěšné maturitní zkoušce. Měla by to být pecka pro tebe od komunálu. Právě míříme na oslavné grilované koleno a pivečko, tak ať nám to u této geniální skladby chutná ještě více. Moc děkuji. Tak, Ondřej juniorovi gratuluju, Ondřejovi tátovi taky gratuluju, že má tak skvělýho syna, že se to takhle povedlo. Kluci, ať vám chutná, užijte si to a v pořádku doražte domů, žádný voloviny. Jú.
1: Rock Radio. Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Tlačíš?
4: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
3: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
7: CZ.
11: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
13: Housebrand Café per favore?
14: Si, signora.
15: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
16: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Geniální spolupráce Queenie a pan David Bowie a samozřejmě pecka Under Pressure. No a teď si dáme zase českou píseň do uší, je to potřeba. Dovolal se mi Sandokan Petr, který by pro svoji milovanou manželku Vlačku chtěl nechat zahrát od Danalandy Zombici. Tak, milý Petře, milá Vlačku, já vám přeji příjemný, krásný středeční večer a tady máte tu nádheru.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Další písničku do našeho roku na přání a jehož druhou půlku právě teďka posloucháte, si napsal Honza Málek z Olomouce. Hoj Jirko, kamaráde z Olomouce, zdravím mé rodné město ještě jednou, zahrál bys něco od Faith No More? Děkuju moc, něco pěkného. Jinak hezký pozdrav všem v rádiu. Děkuji, Honza. No tak jo, tak já jsem vybral pecku za let 90. protože jak možná už všichni posluchači vědí, to je má oblíbená dekáda, jak životní, tak i hudební. A vybral jsem záležitost Evidence, vlastně tuhle pecku jsme ještě nehráli vůbec v roku na přání. A je to album King for a Day, A Fool for a Lifetime, tak se to celý jmenuje. Je to s takovým tím štěkajícím psem. A to si pamatuju, že to jsem si tenkrát koupil na CDčku, no to byly časy. No nic. Pojďme si to pustit. Vzpomínat můžeme během téhle skladby.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: sukorady.cz.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Leď balónem, bungee. Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Leď balónem, bungee jumping, driftování.

0: Fido kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: tohle byly na 100% Green Day. Offspring jsme tady pouštěli na začátku hodiny, já už to nespletu, fakt přísahám. Basket Case, záležitost z roku 1994. Co budeme dál hrát v našem roku? Napsání opět českou píseň a bude to alkohol. Volal mi Apáč, který říkal, že před 14 dnema začali slavit narozeniny, že už 14 dní má kocovinu, že už to nebaví, ale že mám všechny pozdravat v baru u Jána, tak zdravím do Ujána, do baru. No a zdravím taky všechny pokrývače a tak dále. Do toho mi psali ještě, tady to trošku navazuje na to, Míra Šedivý, ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bys tam pustit rybičky 48 a slibu, že nebudu pít, díky tvůj věrný námořník. Ty se zložral, viď Míro, proto mi to píšeš, hele, neslibuj, lepší, myslím, je fungovat jako spalovač chlastu, to nikdy kocovinu nemáš. Aspoň tak to tvrdí Ota Hreš, no a toho si teďka dáme. Každopádně Míro, zdravím, já věřím, že na rybičky 48 ještě někdy dojde. Ale teď už alkohol, přátelé.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Tadadá! A je tu jen našeho pořadu Rok na přání pro dnešek. 120 minut uteklo opět jako voda, nám nezbývá, než se rozloučit. Tak dneska bychom se mohli rozloučit trošku úchylně při té středě, co říkáte. Tady mi psal Honza Vávra, ahoj kapitáne, prosím, prosím o zahrání něčeho pěkného od Lindemana. Zrovna makám na zahradě a tohle by bodlo. Pro tebe a pro všechny. Zdraví Honza. Tak jo, tak já bych se rozloučil s peckou Fish On, taková krásná rybářská píseň, která není tak úplně o rybách, stačí si přeložit text, to už nechám na vás. Každopádně s touhle peckou se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Já vám přeju při středě dvojitě plodný večer. Zítra se na ty přeživší po dnešním středečním masakru budu těšit opět po 18. hodině tady u nás na Rock Rádiu u pořadu Rok na přání. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.

země, co se v tobě zabydlela. Laciná hudba, slova samá lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla. Jenže mě nikdy, ani i když chceš, nevypneš.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného. Klatové krásné šumovské vozdy, po Hořelicách dvojku bílého, Bezlině, no to radši vynecháme, a v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
2: Zdravím posluchače Rock Rádia, tady Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvali tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova a zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti. Rally doznala spousty změn, organizátoři se činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohouce jedou v obráceném směru než v minulých letech, takže v podstatě nové rezety a všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký víkend a potkáme se v co nejhodnějším počtu jak na výstavišti a servisu, tak podél rychlostních zkoušek. Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém voze veze Cibrťosu básník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách s Super RZ-tou, průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov.cz.
0: Rock Rádio Motokeci. Rock Rádio, slušnej rok pro pamětníky.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.

Grass still withers and the flower falls.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

vidět Perskej záliv.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: 24. června roku 2040.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
2: To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba je... Třeba se vás... Plachej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Taky prosím tě.
4: Pepino, už toho máme dost.
3: My taky. Matýsek se posral.
2: Rock Rádio. Konec legrace.

Thank you.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
3: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
4: To je pravda. Díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
2: Klaxon troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
3: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
2: Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
3: Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
2: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
0: Rock Radio. Konec legrace.